și fontana, tubure n-a

0: Rádio Hana.
1: Olomouc, Prostějov a Přerov.
0: Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana.
3: Rádio Hana.
4: Christian Grey.
5: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Peter, ty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Sehnali jsme pro vás další informace. Zažít muzea a památky v noci. V Olomouci se koná v pátek muzejní noc. Ve městě a okolí budou otevřené do noci muzea, galerie a kulturní instituce. Zahájení bude v pátek v 18 hodin na náměstí Republiky. Podrobnosti najdeme na webu olomouckamuzejninoc.cz.
1: Nejlepší rychlé zprávy.
0: Dvě dekády šplouchání a zábavy. Prostějovský akvapark v srpnu oslaví 20 let od otevření. Za tu dobu jim prošlo přes 1 000 000 návštěvníků. K jubileu město investuje do výměny tobogánu, skluzavky a modernizace zabezpečení. Píše o tom web report.cz. Kvůli stanu ublížil dvěma ženám. To je šokující případ ze Zábřeha, ke kterému došlo ve čtvrtek u prodejny sportu. 25-letý muž si vzal z prodejny stan za 900 korun a bez zaplacení odešel. Vyběhla za ním prodavačka. On mladou ženu podle svědků srazil na zem a začal jí dupat do horní části těla a hlavy. Pak se pustil i do ženy, která prodavačce chtěla pomoci.
2: Zápětí srazil v zemi i ženu ve středním věku, která se snažila napadené pracovnici obchodu pomoci. Svého jednání zanechal až v okamžiku, kdy zasáhli další kolem jdoucí a dal se na útěk. Neunikl ale daleko, protože ho zadrželi svědci celého incidentu a předali policistům, kteří ho převezli na služebnu. Mladší z napadených žen byla převezena do nemocnice v Šumperku a starší byla ošetřena ve zdravotnickém zařízení v Zábřehu.
0: Říká k případu policejní komisařka Miluše Zajícová. Muž je už ve vazbě a hrozí mu i 10 let ve vězení. Sport. Konečný výsledek má sobotní derby pražských S ve fotbalové první lize. Po úterním jednání disciplinárky Ligové fotbalové asociace je rozhodnuto, že Slavia Praha prohrála kontumačně 0-3. Je to trest za šokující chování jejich fanoušků, kteří před koncem zápasu při vedení Slavie 3-2 vběhli na hřiště a začali dělat výtržnosti. Slavia navíc odehraje příští 4 domácí utkání bez diváků a dostala pokutu 10 milionů korun. Nicméně dál je v čele tabulky.
1: Počasí.
3: Počasí na Moravě ve středu. Ráno teploty okolo 6 stupňů. Přes den nám pod

Berani, tvrdá džina se vyplatí. Býci, nutně potřebujete probrat něco důležitého. Blíženci, nejvyšší čas naplánovat letní dovolenou. Hradci, najdete harmonii mezi odpočinkem a prací. Lvi, v podstatě cokoliv zvládnete na výbornou. Pany, nechcete žádný chaos v hlavě ani na stole. Váhy, dneska podáváte naprosto suverénní výkony. Štíři, dejte na svůj instinkt a všechno půjde hladce. Střelci, umíte zvládnout i několik povinností najednou. Kozorozi, važte slova, klasika, mlčeti zlato. Vodnáři, nakopněte svůj motor a překvapte sami sebe. A co my ryby, prý bychom se měli zbavit neřestí, které nám tak trochu brání v rozletu.

Zistite, že hudba je návykoviejší víc než li sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Kdy jste naposledy skákali přes švihadlo? Možná ve škole, možná na dvorku, nebo už si na to ani nespomenete. Možná vás překvapí, že ve skákání přes švihadlo se pořádají velké turnaje, republikové šampionáty a dokonce i mistrovství Evropy. A právě teď je s námi ve vysílání mladý talent, na kterého nás upozornila jeho maminka a my jsme si řekli, wow! Tomu musíme zavolat. Na telefonu vítáme 13-letého Vojtu Zatloukala, který reprezentuje ostravský klub Švihej. Vojto, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Co švihadlo znamená pro tebe?
2: Pro mě je švihadlo nekonečná dávka motivace. Pro mě to není jen obyčejná dětská hra. Je to sport. Sport, ve kterém se dá neustále zdokonalovat. Právě díky švihy jsem zjistil, co všechno se dá se švihadlem dělat.
1: Co tě na tom sportu baví nejvíc?
2: Se dá neustále zdokonalovat a je to nikdy nekončící zábava.
1: Co to znamená? Na co si ve svém sportu zatím nejvíc pyšný? Jaký je nějaký tvůj rekord?
2: Můj nejlepší.

0: Nebo dvojšvihy.
1: Před vámi je mistrovství Evropy v Norsku. Kdy přesně se koná a s jakými ambicemi tam vyrážíte? Budou cinkat medaile?
0: To doufám, ale vyrážíme tam 8. srpna s ambicemi, že chceme podat co nejlepší výsledky, co to jen půjde, a kdyby cinkala medaile, bylo by to samozřejmě moc super.
1: Jaká je konkurence? Kdo aktuálně patří v Evropě ke švihadlářské špičce?
0: Řekl bych, že pravděpodobně Maďarsko. Je tam opravdu silná konkurence, takže to bude na mistrovství Evropy hodně těžké.
1: No a závěrem, co by se Vojto vzkázal dětem nebo rodičům, kteří mají doma švihadlo někde zapadlé v šuplíku?
0: Určitě začněte. Za mě to není sport pro děti. Teďka už skáču dokonce i dospělí a hlavně neskončit hned na začátku. Bude to těžký, ale postupně se vypracujete. To mi věřte.
1: Naším hostem byl Vojta Zatloukal, mladý sportovec z Ostravy, který dokazuje, že i obyčejné švihadlo může být vstupenkou na evropský šampionát. Vojto, držíme palce do Norska, ať to skáče co nejvíš a co nejrychleji. Měj se hezky, ahoj.
0: Děkuji za pozvání.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Rádio Haná,
2: Skyrock
3: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
2: pro váš lepší hudební výběr.
3: Stáhněte si aplikaci Rádio Haná do telefonu,
2: Google Play a Apple Store.
3: Stahujte,
2: poslouchejte,
3: užívejte.
2: Rádio Haná.
4: Rádio pro Olomouc a střední Moravu.

0: počasí.
1: Počasí na Moravě ve středu, ráno teploty okolo 6 stupňů, přes den nám potom teploměry budou nejčastěji ukazovat mezi 11 a 14 stupňů.

0: hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, tvrdá dřina se vyplatí. Býci, nutně potřebujete probrat něco důležitého. Blíženci, nejvyšší čas naplánovat letní dovolenou. Hradci, najdete harmonii mezi odpočinkem a prací. Lvi, v podstatě cokoliv zvládnete na výbornou. Pany, nechcete žádný chaos v hlavě ani na stole. Váhy, dneska podáváte naprosto suverénní výkony. Štíři, dejte na svůj instinkt a všechno půjde hladce. Střelci, umíte zvládnout i několik povinností najednou. Kozorozi, važte slova, klasika, mlčeti zlato. Vodnáři, nakopněte svůj motor a překvapte sami sebe. A co my ryby, prý bychom se měli zbavit neřestí, které nám tak trochu brání v rozletu.
0: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový...

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
2: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
3: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
4: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
5: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
0: Rádio Hana.
2: Nejlepší

0: stejné.
1: Rádio Hana.
0: Vaše věrné rádio. Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
1: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana a Ranní topka. Vaše ráno, naše energie.

0: Se svým Fairytale Combat se do vysílání Rádia Hana přihlásili Sunrise Avenue. Dobré ráno, jsme s vámi.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Takhle si budeme hrát už po 6. hodině. Zbudíme víkenda, dáme si jeho Save Your Tears. Bude originál Marka Ztraceného. Máme rádi Cranberries. A ze všeho nejvíc oceňujeme, že se díky Rádiu Hana vyznáme v tom, co se děje kolem nás. Nové zprávy v 5.57.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
3: Bude 6 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Sehnali jsme pro vás další informace. Zažít muzea a památky v noci. V Olomouci se koná v pátek muzejní noc. Ve městě a okolí budou otevřené do noci muzea, galerie a kulturní instituce. Zahájení bude v pátek v 18 hodin na náměstí Republiky. Podrobnosti najdeme na webu olomouckamuzejninoc.cz.
3: Nejlepší rychlé zprávy.
5: Dvě dekády šplouchání a zábavy. Prostějovský akvapark v srpnu oslaví 20 let od otevření. Za tu dobu jim prošlo přes 1 000 000 návštěvníků. K jubileu město investuje do výměny tobogánu, skluzavky a modernizace zabezpečení. Píše o tom webreport.cz. Kvůli stanu ublížil dvěma ženám. To je šokující případ ze Zábřeha, ke kterému došlo ve čtvrtek u prodejny sportu. 25-letý muž si vzal z prodejny stan za 900 korun a bez zaplacení odešel. Vyběhla za ním prodavačka. On mladou ženu podle svědků srazil na zem a začal jí dupat do horní části těla a hlavy. Pak se pustil i do ženy, která prodavačce chtěla pomoci.
6: Zápětí srazil k zemi i ženu ve středním věku, která se snažila napadené pracovnici obchodu pomoci. Svého jednání zanechala až v okamžiku, kdy zasáhli další kolem jdoucí a dal se na útěk. Neunikl ale daleko, protože ho zadrželi svědci celého incidentu a předali policistům, kteří ho převezli na služebnu. Mladší z napadených žen byla převezena do nemocnice v Šumperku a starší byla ošetřena ve zdravotnickém zařízení v Zábřehu.
5: Říká k případu policejní komisařka Miluše Zajícová. Muž je už ve vazbě a hrozí mu i 10 let ve vězení.
3: Sport.
5: Konečný výsledek má sobotní derby pražských S ve fotbalové první lize. Po úterním jednání disciplinárky Ligové fotbalové asociace je rozhodnuto, že Slavia Praha prohrála kontumačně 0-3. Je to trest za šokující chování jejich fanoušků, kteří před koncem zápasu při vedení Slavie 3-2 vběhli na hřiště a začali dělat výtržnosti. Slavia navíc odehraje příští 4 domácí utkání bez diváků a dostala pokutu 10 milionů korun. Nicméně dál je v čele tabulky.

0: každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Počasí na Moravě ve středu, ráno teploty okolo 6 stupňů, přes den nám potom teploměry budou nejčastěji ukazovat mezi 11 a 14 stupni. Provázet nás k těmto podprůměrným teplotám má nejčastěji vyšší oblačnost a objevit se mohou i dešťové přehánky, a to zejména k večeru. Pršet by dle meteorologů mělo taky ve čtvrtek, v pátek a o víkendu, kdy nás bude i nadále provázet teplota okolo 12 stupňů Celsia.
3: Si dáváme pozor na rychlost. 30 musíme dodržovat v Olomouci, například na Svornosti, na Kmochově anebo na Krapkově u parku. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci, na Přerovské, na Okružní anebo na Slavonínské. Taky ve Šternberku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách anebo v Holešově na Partizánské. Díky moc, že posloucháte. S tímhle rádiem jedete bez nehod a bez pokut, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Radio Hana s vámi 6 hodin, 9 minut, dobré ráno. Moravské obchody, benzínky, kavárny, úřady, restaurace, hospody nebo také firmy mají každý den, řekněme si, pevnou otevírací dobu, kdy mají otevřeno, kdy zavírají, no ale tohle rádio, pak tohle jede bez přestávky, pořád non-stop pro vás vysíláme 24 hodin denně. A s otevřenou náručí vás vítáme v novém dni, dneska středa 13. květen a během dneška budeme v naší mega hře o prachy ve šťastné trojice Rádia Hana soutěžit o 4 000 korun. K čemu by se vám hodili?
1: Rádio Hana. Nejlepší hudba.

0: Teď ráno začíná krásně, když nám pod nosem voní snídaně a Hana u toho hraje své vyvoněné hity za chvíli pro vás. Taky tedy svým si Hot Door. Ve středu 13. května jsme s vámi, počasí na Moravě ovlivňují ledoví květnoví muži. Dneska konkrétně ten druhý z nich. Víte, jak se jmenuje? Pokud ne, nevadí, my si o něm popovídáme. Představíme si ho v kalendáři právě teď v 6 hodin 16 minut. A před půl sedmou uslyšíte i kompletní předpověď počasí, jak dneska bude. Dobré ráno přeje vaše věrná Hana.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Máme středu 13. května, dnes je to pěkně namíchané. Narozeniny slaví náš oblíbený zpěvák Martin Šafařík, také legendární fotograf Jan Saudek nebo hvězdný zpěvák Stevie Wonder. Na dnešek připadá světový den koktejlů. Který máte nejraději? Banánový, kokosový, mojito, Cuba Libre, Sex on the Beach nebo piña coladu? A svátek má další ledový muž, tedy servác.
2: Pojďte se radši válet.
0: Ano, správně, to je ten z pohádky Tři veteráni, co by se jen válel.
2: Takových 5-6 roků bych se válel, pak by se vidělo.
0: Ne, žádné válení, užijte si den naplno a do dna si vychutnejte hudební koktejl našeho rádia pro 13. květen.
1: Rádio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na rádiu Hana. Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Hana.
3: Jsme online na radiohana.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
6: Izomat stavebniny.
7: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
8: Cemix fasáda, trvalá paráda.
7: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
1: Hlídka rádia Hana vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka rádia Hana jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku právě teď.
9: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
10: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
12: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
13: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a ne

0: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
1: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejních.

Ve středu 13. května na Rádiu Hana skáčeme z postele, proskakujeme mezi ranními hity a po půl sedmé budeme skákat přes švihadlo. Popovídáme si s nadějným mladým talentem, který bude Česko dokonce reprezentovat i na švihadlářském letním mistrovství Evropy v Norsku. A poznáme, že švihadlo nemusí být nuda. Poslouchejte dál. A teď v 6.28 se spolu švihneme rychlé informace o počasí.

0: Většinou velká oblačnost, oblačno anebo zataženo. U nás na Moravě přechodně i polojasno. Doprava. V Olomouci, Šumperku, Bruntálu, také Blansku je teď provoz bez nehod. Máte v pořádku doklady i povinnou výbavu v autě. Také to teď mohou policisté na Mátkově kontrolovat na výjezdu z Předova na Želechovice u Kauflandu nebo ve Zlíně na třídě Tomáše Batě poblíž parku Milady Horákové. A ještě bacha na ranní nehodu mezi Moravskou Třebovou a Svitavami u tunelu Hřebeč. Opatrně projedeme. Sledujeme kolony, nehody i policejní majáky a za volantem děláme nejlepší parťáky.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Tady je Rádio Hana.

0: Kdo v polovině pracovního týdne poslouchá Radio Hana, ten si může radostí vyskakovat a poskakovat. My se na skok vydáme do Prostějova, kde jste včera potkali hlídku Radio Hana. Naše posluchače právě vás budou chtít pozdravit už po 6:45. A teď 6 minut po 6:30 je na naší studiové lince takový talentovaný mladík, který doslova skáče životem a jde mu to luxusně.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Kdy jste naposledy skákali přes švihadlo? Možná ve škole, možná na dvorku, nebo už si na to ani nespomenete. Možná vás překvapí, že ve skákání přes švihadlo se pořádají velké turnaje, republikové šampionáty a dokonce i mistrovství Evropy. A právě teď je s námi ve vysílání mladý talent, na kterého nás upozornila jeho maminka a my jsme si řekli, wow! Tomu musíme zavolat. Na telefonu vítáme 13-letého Vojtu Zatloukala, který reprezentuje ostravský klub Švihej. Vojto, ahoj.
3: Ahoj, zdravím všechny.
2: Co švihadlo znamená pro tebe?
3: Pro mě je švihadlo nekonečná dávka motivace. Pro mě to není jen obyčejná dětská hra. Je to sport. Sport, ve kterém se dá neustále zdokonalovat. Právě díky švihy jsem zjistil, co všechno se dá se švihadlem dělat.
2: Co tě na tom sportu baví nejvíc?
3: Se dá neustále zdokonalovat a je to nikdy nekončící zábava.
2: Co to znamená? Na co si ve svém sportu zatím nejvíc pyšný? Jaký je nějaký tvůj rekord?
3: Můj nejlepší

0: pošvihy.
1: Před vámi je mistrovství Evropy v Norsku. Kdy přesně se koná a s jakými ambicemi tam vyrážíte? Budou cinkat medaile?
0: Doufám, ale vyrážíme tam 8. srpna s ambicemi, že chceme podat co nejlepší výsledky, co to jen půjde, a kdyby cinkala medaile, bylo by to samozřejmě moc super.
1: Jaká je konkurence, kdo aktuálně patří v Evropě ke švihadlářské špičce?
0: Řekl bych, že pravděpodobně Maďarsko, je tam opravdu silná konkurence, takže to bude na mistrovství Evropy hodně těžké.
1: No a závěrem, co by se Vojto vzkázal dětem nebo rodičům, kteří mají doma švihadlo někde zapadlé v šuplíku?
0: Určitě začněte.

0: Naším hostem byl Vojta Zatloukal, mladý sportovec z Ostravy, který dokazuje, že i obyčejné švihadlo může být vstupenkou na evropský šampionát. Vojto, držíme palce do Norska, ať to skáče co nejvíš a co nejrychleji. Měj se hezky, ahoj.
1: Děkuji za pozvání.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Celá republika závidí Severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Velká Morava Fest Přerov 2026.

0: To se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
5: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
6: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
8: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože dnes se slaví 750 let.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
10: Datart pořádá Maxi Výprodej.
11: Cože? Maxi Výprodej?
10: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS, Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a neb super 2 dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
12: Rádio Hana.
13: Nejlepší hudební výběr.

0: ty malé radosti, že si můžeme dát spolu snídaně, vypít kafe, cestou do práce i do školy si užít hity od Rádia Hana. Dozvědět se něco nového, usmát se na děti. A přesně takhle optimisticky začínáme další nový den, drská polovina pracovního týdne, středa 13. květen, 6 hodin 50 minut. Ve zprávách před 7 hodinou budeme rekapitulovat včerejší prvoligový fotbal. Skupina o záchranu přinesla další vele zajímavé výsledky. A teď vyřizujeme vzkazy, které včera v centru Prostějova nahrála hlídka Rádia Hana. Tak kdo pak vás chce pozdravit?
1: Rádio Hana. Oblíbené hlídky Rádia Hana vyráží za vámi.
2: Ahoj, jmenuji se Svatka a chtěla bych tím zdravit moju sestru Ivetu Makovcovou do Pivina.
3: Tady Květa, já vás zdravím z Prostějova, z Rádia Hana. Zdravím všechny, kteří mě poznají.
4: Ahojky, tady je Milada z Prostějova. Konečně jsem chytla tady naši hlídku z Rádia Hana, tak jsem šťastná. A chci pozdravit kolektiv Dostelí.
5: Dobrý den, jmenuji se Marcela Všičková, potkala jsem hlídku Rádia Hana v Prostějově na Návřestí a chtěla bych pozdravit svého manžela Milana a jeho kamaráda Kubu, kteří spolupracují ve firmě v Plumlově. Manžel v traktoru poslouchá jen Rádio Hana.
1: Rádio Hana.

0: Slyšíte už také Taylor Swift je s námi vzhůru. Posloucháte ranní topku Rádia Haná, před námi další aktuální zprávy. Dřív než ostatní, 5 minut před celou a potom po 7 další hity.
1: Hit za hitem.
0: Nejlepší hudební výběr Rádia Haná ve středu ráno pro vás. Backstreet Boys

0: Rychlé zprávy 6.55.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Informace pro vás, ať máte přehled. Děkujeme, že nás posloucháte. Je středa 15. května. Okolnosti tragické dopravní nehody na Olomoucku chce objasnit policie. Hledá svědky nehody motorkáře, který zemřel v neděli po 14. hodině po střetu s osobním autem u Senice na Hané před přemostěním přes D35. Případní svědci nehody mohou kontaktovat linku 158.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Na kole nyní můžeme jezdit bezpečně v okolí Prostějova. Nová cyklostezka tu nyní spojuje Čechovice a Seloutky. Má přes 2,5 kilometru a cyklisté tu tak už nemusí jezdit po úzké a vytížené silnici nebo po polňačkách. Ropná skvrna na řece Moravě. Včera se objevila nad Bělovským jezerem u Kroměříže a Otrokovic a dál se posunula na úsek od Kroměříže Trávníků až ke Kvasicím. Dle deníku dali hasiči na řeku norné stěny a zachycenou ropnou látku odstraní. Dubnové mrazy se zle podepsaly na letošní úrodě ovoce. V sadech českých pěstitelů zničily nejméně půlku úrody. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním druhem. Škody půjdou do stovek milionů korun, píše ČTK.
2: Sport.
4: A sledovali jsme fotbalisty z našeho regionu ve včerejších utkáních první ligy. Ve třetím kole Nadstavby o záchranu vyzval Zlín doma Teplice a padlo 2-4. A Slovácko hrálo taky doma, a to proti Ostravě, a vyhrálo 2-1.
3: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den jedině na Hané.
2: Počasí.
0: Leckde jsme se na Moravě probudili do prosluněného rána, během dne čekáme spíše mraky. Víme, jak bude. Dnes většinou oblačno anebo zataženo, u nás na Moravě přechodně i polojasno. A přes den podprůměrné teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia. V Olomouci, Šumperku, Bruntálu, také Blansku je teď provoz bez nehod. Máte v pořádku doklady i povinnou výbavu v autě. Také to teď mohou policisté na Mátkově kontrolovat na výjezdu z Předova na Želechovice u Kauflandu nebo ve Zlíně na třídě Tomáše Batě poblíž parku Milady Horákové. A ještě bacha na ranní nehodu mezi Moravskou Třebovou a Svitavami u tunelu Hřebeč. Opatrně projedeme. Sledujeme kolony, nehody i policejní majáky a za volantem děláme nejlepší parťáky.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: 7 hodin 2 minuty, dobré ráno s rádiem Hana, víte, co to je za zvuk? Takhle nějak to prosím pěkně zní, když barmani míchají v shakeru koktejly. A dnešek připadá světový dne koktejlů. Naším rádovým koktejlem už za moment zamíchá třeba taky Olga Lounová. A právě teď, 7:03, je tady šance pro všechny mladé nadějné hudebníky, co chtějí prorazit do světa showbiznesu a neví, jak na to. No, my víme, jak na to, známe a pomůžeme.
1: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
2: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
1: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
3: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Rádio Hana.
1: Ráno je top.

0: Harry Styles, jeho As It Was, nebo Depešáci Enjoy the Silence. 7 hodin, 9 minut, tyhle ranní hity jsou v plánu pro vás na vlnách Rádia Haná v naší ranní topce už za pár vteřin. Kdo by měl začít urychleně plánovat letní vdovču, to uslyšíte v horoskopech Rádia Haná po 7:45. No, když jsme u té dovolené, tak faktem je, že někdo se možná letos nachystá někam do zahraničí, možná zůstanete tady u nás na Moravě, užijete si procházky do lesa, třeba s přáteli, nebo taky s AI. Ano, kdo by to byl před lety řekl, už taky umělá inteligence nám může dělat parťáka v lese a třeba pomoci s rozeznáváním jedovatých hub. Hej, AI, je tahle houba jedlá?
1: Ano, tato houba je jedlá.
0: No, jsi si jistý, to vypadá docela jedovatě ta houba teda.
1: Neboj se, můžeš jí bez obav sníst.
0: No, dobře, tak já teda ochutnu.
2: Fuj, to je jedovatá houba.
1: Jejda, omlouvám se, měl jsi pravdu, jedná se o muchomůrku zelenou.
2: Já umírám.
1: To mě mrzí, chceš se dozvědět další zajímavosti o houbách?
2: Běž do háje.
3: Ráno je top.
4: Rádio Haná.

0: Jen také ve středu ráno. Na nic si nehrajeme, prostě hrajeme. Nejlepší hudební výběr. V něm za chvilku Ozzy Osbourne, MIG 21, také pro Olomoucko, Přerovsko nebo Prostějovsko. Tady si užívíme aktuálně ranní sluneční paprsky. Během dne nad nás mají doplout mraky více před 7:30. A teď v 7:16 horoskopy s Martinou.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, tvrdá dřina se vyplatí. Býci, nutně potřebujete probrat něco důležitého. Blíženci, nejvyšší čas naplánovat letní dovolenou. Hradci, najdete harmonii mezi odpočinkem a prací. Lvi, v podstatě cokoliv zvládnete na výbornou. Panny, nechcete žádný chaos v hlavě ani na stole. Váhy, dneska podáváte naprosto suverénní výkony. Štíři, dejte na svůj instinkt a všechno půjde hladce. Střelci, umíte zvládnout i několik povinností najednou. Kozorozi, važte slova, klasika, mlčeti zlato. Vodnáři, nakopněte svůj motor a překvapte sami sebe. A co my ryby, prý bychom se měli zbavit neřestí, které nám tak trochu brání v rozletu.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
4: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
5: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
6: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
7: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
8: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
7: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
8: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
9: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
7: Jsme tu pro vás již 20 let.
9: Jezírka Banat.cz.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
10: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
12: 30 roků na scéně Moment O2 Arena.
13: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
14: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
15: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
16: Mamca slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
15: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
16: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
17: Datart pořádá Maxi výprodej.
18: Cože? Maxi výprodej?
17: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
18: Tak to je další level.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
20: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
21: Olomoucký report CZ.
22: Pořád se něco děje.
21: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
23: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
22: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
24: To nejlepší pro ty nejlepší.
25: Radio Hana
24: a ranní topka.

0: My to říkáme pořád. Snadné je žít ráno, dělá den a proto vám hrajeme vaše nejoblíbenější hity, které si cestou do práce, do školy, do jesliček nebo do školky užijí všichni členové vaší rodiny. Rozhodně i ti nejnáročnější. Do středečního ranního soundtracku za chvilku zasáhne třeba Somber nebo Bee Gees. Po půl osmé nás bude zajímat další díl našeho hokejového česko-švýcarského slovníku. Ano, šampionát ve Švýcarsku začíná už za dva dny, tedy v pátek. A teď v 7:28 počasí i doprava rádia Haná pro vaše parádní středu 13. května. Ranní teploty v Olomouci, také ve Šternberku teď kolem 7 stupňů, Šumperk i Bystřice pod Hostýnem hlásí 5. Přes den podprůměrné květnové teploty 13 až 16. Momentálně z rána mnoho dne na Moravě sluníčko, následně ale čekáme spíše mraky, většinou oblačno nebo zataženo, sem tam přechodně i polojasno. Doprava. Bouračky v Olomouci, v Prostějově, policie na dálnici mezi Olomoucí a Lipníkem, také v Napajedlech. Víme, jak se jezdí tady. Dobré středeční ráno. V Olomouci holici nehoda dvou osobáků u Solných mlýnů poblíž holické lékárny. Osobák bourá v Prostějově u Picerky na Netušilově ulici. Ranní policejní hlídky úřadují teď na dálnici z Olomouci na Lipník u Kocourovce nebo v Napajedlech na nádražní. Vy řídíte a my zařídíme další hity. Dobré ráno.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Haná.
3: Přejeme středu na jedničku.

0: Když to tak počítáme, tak zhruba 400 koblih a nebo 70 vonavých nejlepších káv sebou do kelímku. Si můžete koupit na snídani za prachy, které jsou dneska v banku Šťastné trojky rádia Haná. Kolik peněz je to přesně? My to spočítáme už po 7:45. A teď 6 minut po půl osmé ve skříni lovíme dres českého hokejového nároďáku, protože už za dva dny to začíná.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Jungs kämpfen.
0: Je tu další část našeho hokejového česko-švýcarského slovníku, co znamená tohle.
2: Jungs kämpfen.
0: Uslyšíte už za pár vteřin. A teď vítáme dalšího sportovního hosta v našem vysílání. Od pátku nás na šampionátu ve Švýcarsku bude na ledě reprezentovat i útočník Matěj Blimel, který se po 4 letech opět připojuje k repre.
3: Nemohl jsem se dočkat a jsem moc rád, že jsem tady a jsem dostal šanci jedna mistrovství a pro mě to vždycky byla čest a reprezentovat a jak říkám, jsem hrozně šťastný, že jsem se mohl k týmu připojit a být toho součástí. Bylo to hodně hektický, samozřejmě z začátku to bylo zklamání, že jsme prostě nešli dál, protože jsme měli vyšší ambice, než prostě skončit v prvním kole, ale druhý den hnedka pan Schlager volal a jestli přijedu, tak neříkám, jsem moc rád, že jsem mohl přijet, ale jak jsem zmínil, bylo to prostě hektický se sem dostat.
0: Ale dostal se. To je Matěj Blimel, kterému už v zámořské AHL skončila sezona a je připraven bojovat za Česko. Šampiona začíná ve Švýcarsku už za dva dny.
2: Jungs kämpfen.
0: A právě takto se tam řekne Hoši bojovat.
2: Jungs kämpfen. Hoši bojovat.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio.
4: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
6: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
9: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké Smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
10: Slyšíte to? To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
11: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. ta nejlepší péče pro váš vůz.
12: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
13: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
14: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
15: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
9: To nejlepší pro ty nejlepší.
16: Rádio Hana
9: a ranní topka.

Dobré ráno s Rádiem Hana. Moravské obchody, benzínky, moravské kavárny, úřady, restaurace, hospody i firmy. To samozřejmě zdravíme, tahle místa. Tahle místa mají každý den pevnou otevírací dobu. Pevně mají stanovenou, kdy je otevřeno, kdy že se zavírá. No ale tohle rádio jede bez přestávky pořád. Non-stop 24/7. Pro vás vysíláme nejlepší hudební výběr a s otevřenou náručí vás vítáme v novém dni. Dneska středa 13. května z rána lec kde na Moravě. Sluníčko, je to moc hezké vstávání. Přes den podle rozsvíček čekáme spíš mraky, velkou oblačnost, denní teploty kolem 15 stupňů Celsia. Jinak taky důležitá info pro všechny, kteří ještě nemají na účtu výplatu za duben a už vám třeba trošku chybí peníze. My během dneška budeme ve Šťastné trojce soutěžit o 4 000 korun. Na co by se vám hodili?

0: Tady Hana, z radosti hrajeme také na ranní cesty autem, na koloběžce nebo na kole. Možná jste v Olomouci využívali speciální sdílená jízdní kola. No a ta zmizí už brzy z olomouckých ulic. Vy se nás ptáte, proč? My jsme to samozřejmě zjistili. Odpověď už za chvilku ve zprávách.
1: Hit za hitem. Hit
0: za
1: hitem.
0: Za 8 hodině šlápneme do hudebních pedálů. Chystáme pro vás Deep Blue Something. Nejlepší hudební výběr.

0: podcast Nové zprávy.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Posloucháte zprávy? Je středa 13. května. Konec sdílených jízdních kol v Olomouci. Po 6 letech mizí z ulic města. Rada města v únoru zastavila přípravu tendru na nového provozovatele a z města tedy odejde i ten poslední, Next Bike, a to na konci června.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Plastové kontejnery mizí z veřejného prostoru v Kroměříži. Město dává místo nich estetičtější polopodzemní. Zabudovalo již v ulicích 31 polopodzemních kontejnerových hnízd. Další tři přibudou na ulicích Chropiňská, Třasoňová a Sokolovská, informuje radnice. O návrat Lipana Podhorního do řeky Svitavy se snaží rybáři na Blanensku. Tato lososovitá ryba v uplynulých desetiletích z řek v Česku skoro vymizela. Na Svitavě má šanci žít. Například v Blansku mají lipani žít za úřadem práce. Píší o tom Novinky.cz. Úmrtí dvou českých občanů v Norsku. Zahynuli na moři v oblasti Smela. Lovili ryby. Muži ve věku 50 až 60 let byli podle ČTK v noci na pondělí nalezeni mrtví. Rybářská loď, na níž se plavili, byla převrácená.
2: Sport.
4: Fotbalový obránce Viktorie Plzeň Václav Jemelka si na blížícím se mistrovství světa nezahraje, i když je v širší nominaci na šampionát. 30-letý uničovský rodák má zraněné koleno a dnes ho čeká operace, informuje plzeňský klub.

0: korun každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Jaké jsou teplotní rekordy pro dnešní den? Nejtepleji u nás bylo v roce 1945 přes 30 stupňů Celsia a nejchladněji v roce 1876 necelé 2 stupně. Víme, jak bude přes den podprůměrné květnové teploty 13 až 16 stupňů Celsia. Z rána na Moravě místy sluníčko, během dne čekáme spíše oblačno anebo zataženo. Tady u nás na Moravě by se přechodně mohlo ukázat i polojasno. Bouračky v Olomouci, v Prostějově, policie na dálnici mezi Olomoucí a Lipníkem, také v Napajedlech. Víme, jak se jezdí tady. Dobré středeční ráno. V Olomouci, holici, nehoda dvou osobáků u Solných mlýnů poblíž holické lékárny. Osobák bourá v Prostějově u Picerky na Netušilově ulici. A ranní policejní hlídky úřadují teď na dálnici z Olomouci na Lipník u Kocourovce nebo v Napajedlech na nádražní. Vy řídíte a my zařídíme další hity. Dobré ráno.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Nejlepší hudební výběr.

Spolu každé ráno milujeme ty malé radosti, že si můžeme dát snídaně, vypít kafe, cestou do práce, si užít hity Rádia Haná, dozvědět se něco nového, usmát se cestou do školy na děti, i to jsme dneska dělali. A přesně takhle optimisticky začínáme další nový den, dneska polovina pracovního týdne, je středa 13. května. Ať se vám daří, je 8 hodin, 8 minut,

0: To možná neslyšíte úplně dobře, takže ještě jednou. Co to je za zvuk? Poznáváte, co by takhle... Takhle, není to chřestýš, neslavíme dneska Mezinárodní den hadu. Ale tohle, co to je, to si řekneme už za chvilku tady u nás v Rádiu Hana. No a teď vyřídíme vzkazy, které včera v centru Prostějova nahrála naše hlídka. Hlídka Rádia Hana. A myslím si, že vás chce pozdravit plno milých lidí.
1: Rádio Hana. Oblíbené hlídky Rádia Hana vyráží za vámi.
2: Jmenuji se Svatka a chtěla bych tím zdravit svou sestru Ivetu Makovcovou do Pivina.
3: Tady Květa, já vás zdravím z Prostějova, z Rádia Hana. Zdravím všechny, kteří mě poznají.
4: Ahojky, tady je Milada z Prostějova. Konečně jsem chytla tady naši hlídku z Rádia Hana, tak jsem šťastná. A chci pozdravit kolektiv Dostelí.
5: Dobrý den, jmenuji se Marcela Všičková, potkala jsem hlídku Rádia Hana v Prostějově na Nábřeští a chtěla bych pozdravit svého manžela Milana a jeho kamaráda Kubu, kteří spolupracují ve firmě v Plumlově. Manžel v traktoru poslouchá jen Rádio Hana.
1: Rádio Hana. Více na www.radiohana.cz. Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
6: Rádio Hana a ranní topka. Vaše ráno, naše energie.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Rádio Haná.
2: Ranní topka.

0: Kamně a Hana, u toho hraje vyvoněné hity také ve středu 13. května. Počasí na Moravě dneska ovlivňují ledoví muži, dneska konkrétně ten druhý z nich. Včera to byl pan Krác. Jak se jmenuje ten dnešní ledový muž? Víte, nevíte, my si o něm popovídáme v kalendáriu. No a potom před 8:30 samozřejmě uslyšíte i kompletní předpověď počasí pro Moravu. Jak dneska bude. Dobré ráno přeje vaše věrná Hana. 4 minuty po 8:45.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Máme středu 13. května, dnes je to pěkně namíchané. Narozeniny slaví náš oblíbený zpěvák Martin Šafařík, také legendární fotograf Jan Saudek nebo hvězdný zpěvák Stevie Wonder. Na dnešek připadá světový den koktejlů. Který máte nejraději? Banánový, kokosový, mojito, Cuba Libre, Sex on the Beach nebo piña coladu? A svátek má další ledový muž, tedy servác.
2: Pojďte se radši válet.
0: Ano, správně, to je ten z pohádky Tři veteráni, co by se jen válel.
2: Takových 5-6 roků bych se válel, pak by se vidělo.
0: Ne, žádné válení, užijte si den naplno a do dna si vychutnejte hudební koktejl našeho rádia pro 13. květen.
1: Rádio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po 9:00. Jedině na rádiu Hana.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na radiohaná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na radiohaná.cz.
3: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám.

0: Května. Kaufland.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
0: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Testy s tou červenou židlí. Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební.

0: podprůměrnější. Většinou oblačno anebo zataženo, u nás na Moravě ale přechodně i polojasno.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, z Prostějova, také ze Šumperka pro vás právě teď. Mnozí řidiči ho možná nevidí nebo nechtějí vidět a pravidelně do něj bourají. Řeč je o ostrůvku, který vyrostl v Olomouci u nádraží města, u přechodu na Litovelské ulici a zajišťuje bezpečnější přechod chodců přes cestu a přes tramvajové koleje. Jinou dobrá zpráva, olomoucký deník potvrzuje, že právě tento ostrůvek dostane na svou zvýšenou obrubu reflexní knoflíky, tak teď ho snad už uvidí úplně každý. A co aktuální hlášení policejních hlídek? Kontrolují na kraji Prostějova na Okružní a také v Šumperku na Rapotínské. Sledujeme kolony i policejní majáky a za volantem děláme nejlepší parťáky.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Tohle je rádio.

0: hlasou Martin Garrix a Bonich, No Sleep, kdo v polovině pracovního týdne poslouchá tohle Radio Hana, ten si může s radostí vyskakovat a poskakovat. Za chvilku spolu skočíme do lesa, vezmeme sebou i umělou inteligenci, bude to zábava. A teď 8 minut po půl deváté je na naší studiové lince mladík, který doslova skáče životem. A řeknu vám, jde mu to luxusně.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Kdy jste naposledy skákali přes švihadlo? Možná ve škole, možná na dvorku, nebo už si na to ani nespomenete. Možná vás překvapí, že ve skákání přes švihadlo se pořádají velké turnaje, republikové šampionáty a dokonce i mistrovství Evropy. A právě teď je s námi ve vysílání mladý talent, na kterého nás upozornila jeho maminka a my jsme si řekli, wow! Tomu musíme zavolat. Na telefonu vítáme 13-letého Vojtu Zatloukala, který reprezentuje ostravský klub Švihej. Vojto, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny.
0: Co švihadlo znamená pro tebe?
2: Pro mě je švihadlo nekonečná dávka motivace. Pro mě to není jen obyčejná dětská hra. Je to sport. Sport, ve kterém se dá neustále zdokonalovat. Právě díky švihy jsem zjistil, co všechno se dá se švihadlem dělat.
0: Co tě na tom sportu baví nejvíc?
2: Se dá neustále zdokonalovat a je to nikdy nekončící zábava.
0: Co to znamená? Na co si ve svém sportu zatím nejvíc pyšný? Jaký je nějaký tvůj rekord?
2: Můj nejlepší rekord je například 150 přeskoků za 30 sekund. To považuji jako svůj nejvíc.

0: samozřejmě moc super.
1: Jaká je konkurence, kdo aktuálně patří v Evropě ke švihadlářské špičce?
0: Řekl bych, že pravděpodobně Maďarsko, je tam opravdu silná konkurence, takže to bude na mistrovství Evropy hodně těžké.
1: No a závěrem, co by se Vojto vzkázal dětem nebo rodičům, kteří mají doma švihadlo někde zapadlé v šuplíku?
0: Určitě začněte. Za mě to není sport pro děti. Teďka už skáču dokonce i dospělí a hlavně neskončit hned na začátku. Bude to těžký, ale postupně se vypracujete. To mi věřte.
1: Naším hostem byl Vojta Zatloukal, mladý sportovec z Ostravy, který dokazuje, že i obyčejné švihadlo může být vstupenkou na evropský šampionát. Vojto, držíme palce do Norska, ať to skáče co nejvíš a co nejrychleji. Měj se hezky, ahoj.
0: Děkuji za pozvání.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevo třísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
8: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Givek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Givek se o vše postará. Givek s měkkým I a dvojitým B.cz.
10: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do Zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
11: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Břest se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břest se slaví 750 let.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Hana.
6: Nejlepší hudební výběr.

0: 8 hodin 51 minut a Kini Silence by the Night. Tuhle ranní pecku pro vás máme v plánu na vlnách Rádia Hana už za pár vteřin. Jinak tohle byla kapela Krištof, ta nás vzala na dovolenou do Hollywoodu v 8.51. Když jsme u té dovolené, tak vy už možná plánujete hezky a poctivě letošní letní dovolenou s Rádiem Hana. Faktem je, že někdo se třeba letos nikam nechystá, žádné zahraničí, žádné moře, žádný Hollywood. Vždyť je tady u nás na Moravě pěkně. No není? No je to pravda. Samozřejmě někdo zůstane taky v létě u nás na Moravě, užije si procházky do přírody, do lesa, buď s přáteli, s rodinou, anebo taky s AI. Ano, s umělou inteligencí. Kdo by to byl před pár lety řekl, že už i AI může dělat parťáka v lese a třeba pomoci s rozeznáváním jedovatých hub. Takhle to vypadá. Hej, AI, je tahle houba jedlá?
1: Ano, tato houba je jedlá.
0: No, jsi si jistý, teď to vypadá docela jedovatě, ta houba teda.
1: Neboj se, můžeš jí bez obav sníst.
0: No, dobře, tak já teda ochutnu.
2: Fuj, teď to je jedovatá houba.
1: Jejda, omlouvám se, měl jsi pravdu, jedná se o muchomůrku zelenou.
2: Já umírám.
1: To mě mrzí. Chceš se dozvědět další zajímavosti o houbách?
2: Běž do háje.
3: Ráno je top.
4: Rádio Hana.

0: Za mikrofonem Rádia Haná pro vás právě teď Kini, jejich Silence by the Night. Před 9:00, dobře nás znáte, jsme tady pro vás a taky ve středu ráno jsme si na nic nehráli. Jednoduše jsme hráli nejlepší hudební výběr. K tomu jsme mezi 6:00 a 9:00 mluvili o tom, jak zábavné může být skákání přes švihadlo. S umělou inteligencí, s AIčkem jsme se vydali na procházku do lesa. Doplnili jsme horoskopy, také česko-švýcarský hokejový slovníček, šampionát startuje už za 2 dny a vyřizovali jsme vaše vzkazy ze včerejší hlídky Rádia Haná v centru Prostějova. Další ranní topku Rádia Haná spolu rozjedeme zítra v 6 ráno.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A dneska po 9:00 na vlnách Rádia Haná. Hit za hitem, naplno to rozbalíme v naší vzpomínkové show. Procházka pamětí. Bude po

0: Na vlnách Rádia Haná pro vás po zprávách. 8.57.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 9 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Sehnali jsme pro vás další informace. Řidiči přehlížejí ostrůvek na Litovelské ulici v Olomouci. Nese stopy další dopravní nehody. Vznikl tu pro bezpečnost chodců při přecházení silnice s tramvajovým provozem. Nově na něm budou reflexní knoflíky, ať ho řidiči lépe vidí, píše Deník.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Údržbu okolí dálnic zahájilo ředitelství silnic a dálnic v Olomouckém kraji. Dnes se sekačky postarají o trávu okolo D1 mezi Němčicemi nad Hanou a Kroměříží a okolo D46 u Brodku u Prostějova. Tak tu jeďme kolem vozů údržby opatrně. Šumperk šlape do pedálů. Nově jsou tu sdílená kola, která mají obyvatelům a turistům usnadnit pohyb po městě. V pilotním provozu je tu 50 kol na asi 20 stanovištích po celém městě. Podrobnosti najdeme na webu šumperk.cz. Případů domácího násilí v České republice přibývá. Policie loni vykázala z domovů rekordních 1640 agresorů, což je nejvíc od zavedení tohoto opatření v roce 2007. Vykázání násilníka či násilnice má ochránit ohrožené osoby před dalšími výpady. Dříve se vykazovalo z domova na 10 dní, od loňska je to už na 14, píše o tom ČTK.
2: Sport.
4: Elitní český hokejový brankář Daniel Vladař naši reprezentaci na nadcházejícím mistrovství světa neposílí kvůli zranění. Gólman Philadelphia v NHL dochytal playoff se zraněním ruky. To si přivodil už během prvního kola vyřazovací fáze proti Pittsburghu.
2: Rádio Haná. S námi máte přehled
3: i ve středu.

0: každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Leckde jsme se na Moravě probudili do prosluněného rána, během dne čekáme spíše mraky. Víme, jak bude. Dnes většinou oblačno anebo zataženo, u nás na Moravě přechodně i polojasno. A přes den podprůměrné teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia. Co aktuální hlášení policejních hlídek, kontrolují na kraji Prostějova na Okružní a také v Šumperku na Rapotínské. Sledujeme kolony i policejní majáky a za volantem děláme nejlepší parťáky.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.

0: Všechny ty hity, které teď uslyšíte mezi 9. a 10. budou pouze a speciálně z jednoho roku. Tak pojďme to spolu postupně odkrývat.
1: Rádio Hana a Prok

0: Vlci běží krajinou bílou tmou a my se procházíme jedním rokem v procházce paměti Rádia Haná. U nás září megahity z jednoho roku, který máte za úkol odhalit. Jak se vám to daří? Aby to nebylo tak složité, tak celou hodinu vám dáváme další průběžné nápovědy. Tedy Miraj zpívají o svých vlcích. Další nápověda je fotbalová, i protože se pomaličku blíží letní fotbalový šampionát. My hledáme rok, kdy je v moravských kinech bezesporu nejslavnější český fotbalista Julius Lavický. Viděli jste komedii Vyšehrad film? Na československé databázi má hodnocení 67%. Lavi v tom filmu po svatbě zjistí, že má nemanželské dítě a kolotoč vtipných událostí může začít.
1: Já vím, že je to on.
2: Co ti myslíš?
1: Můj táta.
2: Jak jsi na to přišel?
1: Viděl jsem to znamenko na penisu.
3: Já žádný znamenko nemám.
1: Máš ve tvaru elipsy jako já.
3: To je kopačák, vole, ne?
4: No. Lavi!
0: Dobře. Dobře. Vyšehrad film má v moravských kinech premiéru téhož roku, kdy na rádiu Haná v hitparádě poprvé hrajeme Toma Volkera, jeho Serotonin. A svou vele úspěšnou kariéru ukončuje jeden celosvětově známý švýcarský turista. Typnete si, kdo to bude? Odpověď už po půl desáté. Tohle je procházka pamětí a celá hodina událostí a mega hitů z jednoho roku. Který to je? Hezké dopoledne.
5: Rádio Haná a procházka pamětí.
6: Vracíme vaše vzpomínky.
5: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hlídka Rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
8: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma. V Šantovce.
9: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
13: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
14: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
15: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
5: Rádio Haná.
6: Procházka pamětí.

0: Volkrem, jeho serotoninem držíte vlny Rádia Hana. Jsme tady pro vás a hlavně díky vám. Díky, že posloucháte 9.25. Procházka pamětí za chvilku pokračuje se Seanem Mendezem. A tak se podíváme na moravské cesty. Doprava. Pomačkané plechy v Olomouci, také ve Vyškově. Víme, jak se jezdí tady. Bouračka dvou osobáků se odstraňuje v Olomouci na kraji města u Černovířského mostu na Hejdukově ulici. A na kraji Vyškova další nehoda na Brněnské u OMV. Tady musí zasahovat i sanitka. Na silnice, chodníky i cyklostezky přejeme šťastnou středeční cestu s námi.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana, Procházka pamětí.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Kanadské rádiové ministerstvo varuje, poslech Rádia Haná zlepšuje náladu a účastí v procházce paměti Rádia Haná může vzniknout úžasná hudební závislost. Nebojte se, tohle není potřeba léčit. Celá hodina mezi 9. a 10. je na Rádiu Haná velmi speciální. Máme pro vás totiž speciální hádanku. Zajímá nás, ze kterého roku hrajeme hity celou hodinu. Za námi Ava Max, Million Dollar Baby. Tehdy se v červenci v létě Česko ujímá předsednictví Evropské unie a další nápověda zní, že v září ukončuje svou úspěšnou tenisovou kariéru švýcarský tenista Roger Federer. Po posledním zápasu mu novináři potom položili otázku, zeptali se ho: Rogere, co byste ve svém životě a ve své kariéře teď s odstupem času udělal jinak? A víte, co odpověděl? Mu vyhrkly slzy do očí a do etě řekl Roger Federer: naprosto všechno bych udělal stejně. Je to prostě legenda. Stejně jako Lady Gaga, Hold My Hand, a to nejlepší z jednoho roku v procházce pamětí, už do 2 minut.
1: Rádio Haná a procházka pamětí.

0: www.radiohit.cz. Doma v Olomouci nebo na Alpském kopci, u souseda v Přerově či na tropickém ostrově. Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes radiohana.cz a naši mobilní apku.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
4: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
5: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
6: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Rádio Hana, Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Pestré, skvělé, báječné, takové jsou hity v procházce paměti Rádia Hana. 9 hodin 50 minut, hezké středeční dopoledne, 13. květen pokračuje. Někdy 80ky, jindy 90ky, občas samozřejmě také mega hity milénia. A dneska pro vás máme hity celou hodinu, které byly v hitparádách teprve nedávno, před pár lety. Všechny mají společný rok, do kterého se spolu celou hodinu mezi 9. a 10. v procházce paměti vracíme. Takže možná jste naladili právě teď, pojďme si to zrekapitulovat. Vracíme se do roku, kdy je tehdy v moravských kinech poprvé sportovní komedie Vyšehrad film a Julius Lavický. Švýcarský tenista Roger Federer tehdy ukončuje profesionální kariéru, to je v září. No a Dan Reynolds, a to už je poslední nápověda dneska, s kapelou Imagine Dragons nahrávají super hit o tom, že největší nepřítel člověka je často on sám. Tohle na Rádiu Hana milujeme, jmenuje se to Enemy. A úžasná písnička v procházce paměti Rádia Hana pro vás všechny. Do kterého roku se vracíme? Zapojujeme mozkovou hemisféru zaměřenou na paměť a vaše odpovědi právě teď.
1: Rádio Hana, procházka paměti.
2: Dnes je to rok 2022.

0: Jana o tom, že největší nepřítel člověka je často on sám sobě. Imagine Dragons, NME, Procházce paměti rádia Hana. 9 hodin 54 minuty ve studiu je už také naše Magda Trajerová. Hezké dopoledne.
1: I tobě, i posluchačům.
0: Dneska v Procházce paměti to nejlepší z roku 2022. Mimochodem jsme si Magdě zahráli taky tohle. Schválně, víš, proč pouštím tuhletu hudební nápovědu ještě jednou znovu, anebo vůbec nevíš, proč teďka zpívá Lady Gaga Hold My Hand? Víš nebo nevíš?
1: No nevím, no.
0: Pače, fakticky nevíš?
1: Nevím.
0: Tak je to naprosto v pořádku, protože vy možná, přátelé, také netušíte. My se vracíme do roku, kdy Lady Gaga zpívá Hold My Hand a tohle je taková filmová hymna Toma Cruise a Top Gunu dvojky, protože ten měl taky tehdy premiéru v tom roce, do kterého se vracíme. A my víme, že o Top Gunu, ale o jedničce se budeme bavit dneska v tvém vysílání rádia Hana po 10. hodině. Co nabídneš?
1: Je to tak. No, Top Gun jednička bude slavit kulaté narozeniny, takže se na něj zejdeme podívat.
0: Výborně, po 10. hodině více. A kdo přistane v našem vysílání?
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Luis Capaldi. Po hudební runway rádia Hana se projede kapela No Name. Žijem tak, jak chtěl jsem. Když se budeme bavit o Top Gunu, tak nás čekají také skvělé 90-kové hudební turbulence. Bude i Vanessa Paradis. Tak příjemný dopolední let s Magdou je 9.55.
3: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
2: Zprávy rádia Hana.
5: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Strážníky s radarem dnes můžeme potkat v Olomouci. Hlásí, že hlídají dodržování dopravních předpisů na 4 ulicích ve městě. Hlídají povolenou rychlost, a to na ulici Švajcerová, Střední Novosadská, Hamerská a Norská. Na kole nyní můžeme jezdit bezpečně v okolí Prostějova. Nová cyklostezka tu nyní spojuje Čechovice a Seloutky. Má přes 2,5 kilometru a cyklisté tu tak už nemusí jezdit po úzké a vytížené silnici nebo po polňačkách. Barevná skvrna na řece Moravě. Včera se objevila nad Bělovským jezerem u Kroměříže a Otrokovic a dál se posunula na úsek od Kroměříže Trávníků až ke Kvasicím. Dle deníku dali hasiči na řeku Norné stěny a zachycenou látku odstraňují. Podle otrokovické radnice došlo nad Bělovským jezerem ve správním obvodu Kroměříže k úniku ropné látky. Dál to sledujeme. Dubnové mrazy se zle podepsaly na letošní úrodě ovoce. V sadech českých pěstitelů zničily nejméně půlku úrody. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním druhem. Škody půjdou do stovek milionů korun, píše ČTK.
2: Sport.
5: Jako nasazená jednička figuruje na tenisovém challengeru v Tunisu Dalibor Svrčina. Hráč prostějovského klubu má dnes před sebou na antukovém kurtu osmifinálový duel. Vyzve Američana Boyera po 14. hodině. Uvidíme, jak to dopadne.
2: Počasí.
0: Jaké jsou teplotní rekordy pro dnešní den? Nejtepleji u nás bylo v roce 1945 přes 30 stupňů Celsia a nejchladněji v roce 1876 necelé 2 stupně. Víme, jak bude přes den podprůměrné květnové teploty 13 až 16 stupňů Celsia. Z rána na Moravě místy sluníčko, během dne čekáme spíše oblačno anebo zataženo. Tady u nás na Moravě by se přechodně mohlo ukázat i polojasno.
2: Doprava.
0: Pomačkané plechy v Olomouci, také ve Vyškově. Víme, jak se jezdí tady. Bouračka dvou osobáků se odstraňuje v Olomouci na kraji města u Černovířského mostu na Hejdukově ulici. A na kraji Vyškova další nehoda na Brněnské u OMV. Tady musí zasahovat i sanitka. Na silnice, chodníky i cyklostezky přejeme šťastnou středeční cestu s námi.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Na Rádia Hana nám právě dohráli No Name, možná taky sníte o tom být jako oni a my vám s tím můžeme pomoct.
1: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
2: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
1: Baví nás bavit vás. I ve středu dopoledne.
2: Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Hana? Taky máte pocit, že u vás doma nevelíte vy, ale váš pes nebo kočka? Nejste v tom sami. Podle průzkumů skoro polovina z nás upřednostní potřeby svého mazlíčka před těmi vlastními. Ať už jde o výběr dovolené, nebo dokonce o změnu práce. No a není se čemu divit, tyhle chlupaté antistresové kuličky jsou tu pro nás v dobrém i zlém. Tak jim dneska dopřejeme o jeden pamlsek navíc. Oni si to prostě zaslouží. Na druhou stranu, vy si taky zasloužíte zážitky. Už za 20 minut pro vás máme tipy, kam vyrazit.
1: Eta Extra Slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
3: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete

0: Kolotoč Prima pohádek.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Velká Morava Fest Přerov 2026 je

0: To se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Na našich vlnách Rádia Haná vás bavíme i informujeme. Teď už jsme pro vás našli ty nejlepší tipy, kam vyrazit. Pojďme se na ně mrknout.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: Klasika z 80. let, filmový Top Gun slaví kulaté čtyřicátiny. Pilot Maverick se stal legendou a my slavíme taky. Obnovená premiéra Top Gunu proběhne dnes, netradičně ve středu. Bude to totiž na den přesně 40 let, co se Tom Cruise prvně proletěl na filmovém plátně. Dnes v Olomouci

0: českého malířství 19. století. K vidění až do září. Tak co, jaké plátno táhne vás?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
2: Cítíte to? Rozbušené srdce. Spocené dlaně. Radost, víra a napětí na každém kroku.
3: Jo, tohle je hokej.
2: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky,
2: emoce,
4: zákulisní drby,
2: atmosféra
4: i ověřené info.
5: No to určitě.
6: Jo, určitě.
2: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
2: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
2: každý den na tomto rádiu,
4: protože
2: tento měsíc je trenérem úplně každý.
7: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: Jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
1: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
0: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
1: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
0: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
2: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
3: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do Zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
4: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
5: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
4: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
5: To si píš.
4: Teda Franto, to běžím říct holkám.
5: No, to běž.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
7: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Dnes se slaví 750 let.
8: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
9: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
10: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
11: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
12: Datart pořádá Maxi Výprodej.
13: Cože? Maxi Výprodej?
12: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
13: Tak to je další level.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Radio Hana.
15: Nejlepší hudební výběr.

0: před 11. hodinou nám Lucie Bílá na rádiu Hana posílá SMS. Kdyby ale chtěla vyhrát ve šťastné trojce, měla by raději zavolat. V naší soutěži totiž hrajeme o 4000 korun. Stačí ve správnou chvíli zavolat ze správného telefonního čísla. Tak nás poslouchejte, ať vám to neuteče. Možná vyhlásíme výherní trojčíslí už v další hodince. Po 11. hodině vám dál zahrajeme hit za hitem.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Čeká na nás Harry Styles. Se na nás DJ Bob.

0: 6 minut.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Neseme další várku informací. Před očima se nám promění Stupkova ulice v Olomouci. Od pondělí tu začnou stavební úpravy silnice a ty ve dvou etapách potrvají do konce letních prázdnin. Během stavby tu bude odkloněná doprava.
5: Oprava ulice zahrnuje výměnu živičného povrchu, vyvýšení dvou křižovatek s přechody pro chodce, rekonstrukci chodníků a úpravy 4 autobusových zastávek. Současně bude téměř po celé délce ulice změněn režim parkování z podélných na kolmá stání. Vznikne tu 92 parkovacích stání, z toho 20 zcela nových.
4: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Lidi se srdcem na dlani ocení Olomoucký kraj. Hejtmanství vyzývá veřejnost k nominacím na ceny kraje v sociální oblasti. Do 31. května je možné podávat návrhy k ocenění lidí, kteří nezištně pomáhají. Podrobnosti najdeme na webu cenykraje.cz. O návrat Lipana Podhorního do řeky Svitavy se snaží rybáři na Blanensku. Tato lososovitá ryba v uplynulých desetiletích z řek v Česku skoro vymizela. Na Svitavě má šanci žít. Například v Blansku mají lipani žít za úřadem práce. Píší o tom novinky.cz. Úmrtí dvou českých občanů v Norsku zahynuli na moři v oblasti Smela. Lovili ryby. Muži ve věku 50 až 60 let byli podle ČTK v noci na pondělí nalezeni mrtví. Rybářská loď, na níž se plavili, byla převrácená.
2: Sport.
4: Čeští házenkáři usilují o postup na mistrovství světa. Dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup. Vyzvou favorizovanou Francii. Nad ní Česko vyhrálo naposledy v roce 2008. Uvidíme, co dnes. Zápas začne ve 20 hodin.
3: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
2: Počasí.
6: Víme, jak bude. Dnešní středa zůstává ve znamení zvětšené oblačnosti. Teploty se vyhoupnou maximálně na 15 stupňů. Na horách naměříme jen 9. Místy se mohou objevit slabé přehánky, k večeru ale mraku opět ubyde. Fouká mírný západní vítr. Zítřejší čtvrtek už bude deštivý. Odpoledne hrozí i bouřky a při intenzivních srážkách naprší až 15 mm. A mokrý trend potvrdí i pátek s dalším deštěm a maximy do 15 stupňů. Biozátěž máme na nejlepším stupni. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci je doprava poměrně hladká. Pozor si dáme akorát na 2 policejní hlídky v ulicích Brněnská a Ferstrova. Nehodu nám hlásíte na dálnici D1 na trase hranice Ostrava na exitu Bělotín. Pozor na lidi pohybující se po silnici si dáme na D55 na trase Hulín-Otrokovice na exitu Otrokovice. Probíhá tu geodetické zaměření. Kolem odstaveného auta na Krajnici pak projíždíme opatrně na D35 na trase Mohelnice-Olomouc. Mezi exity Mohelnice a Mohelnice jich. Přejeme vám bezpečnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany. Lepší hudební výběr.

0: potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.

0: je to tady, soutěž Šťastná trojka na rádiu Hana.
1: Šťastná trojka!
0: Jsou neuvěřitelné 4000 korun a ty může vyhrát kdokoliv z vás. Celá pravidla jsou u nás na webu, ve zkratce, ale stačí být plnoletý a mít v kapse svůj vlastní telefon. Pak už jen zbývá, aby naše trojčíslí bylo stejné jako konec vašeho telefonního čísla. A to teď vyhlásíme. Takže výherní trojčíslí pro dnešní den je 786. Pokud tímto trojčíslím končí zrovna váš mobil, zavolejte nám hned teď. No a neotálejte, protože na to máte jen jednu následující písničku. Opakuji 786 786. Zavolejte nám. Tak co? Kdo bude dneska šťastný výherce?
2: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži Šťastná trojka je to jednoduché. My řekneme čísla a vy zavoláte, pokud je máte. Vyhrává ten, kdo se dovolá jako první. A to každý všední den. Jedině na Hané.

0: Tady je Rádio Hana, naše soutěž Šťastná trojka pro jednoho z vás byla tentokrát opravdu šťastná. Ze správného telefonního čísla si nám vyvolal 4000 nějaký šťastlivec. Dobrý den, koho máme na lince?
1: Ahoj, já jsem Vojta.
0: Vojto, odkud k nám voláte?
1: Volám z Přerova, ale teď zrovna pracuji v Olomouci, takže spíš z Olomouce volám.
0: Ach tak, ach tak. Tak co s vyhranými penězmi uděláte? 4000, to už jako byla pěkná minutovka, vzhledem tomu, že než jste nám zavolal, tak to trvalo asi 2 minuty. Tak co s těmi penězmi uděláte?
1: No, přemýšlel jsem, co s nimi udělám a nejspíš budu potřebovat nové boty na běhání, tak tam půjdou peníze.
0: Aha, vy běháte a běháte spíš v přírodě nebo spíš po městě?
1: Obojí, ale spíš tu přírodu mám radši, takže nějaké trailové boty tam padnou.
0: Nebo by to chtělo 2 boty na přírodu i na město.
1: Je to možné, to budu muset zavolat ještě někdy jindy.
0: Tak my vám moc gratulujeme, vydržte nám na lince, ještě se společně domluvíme. Vy ostatní dostanete svoji šanci zase brzy, ve hře totiž bude zase jiné výherní trojčíslí a třeba to bude právě to vaše.
2: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži Šťastná trojka je to jednoduché. My řekneme čísla a vy zavoláte, pokud je máte. Vyhrává ten, kdo se dovolá jako první. A to každý všední den. Jedině na Hané.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Písničky na přání.
2: Novinky Rádia Hana.
1: Vzkaz přímo do studia.
2: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu.
1: Na Google Play nebo Apple Store.
2: Stahujte,
1: poslouchejte, užívejte.
3: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
4: Mamsa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
0: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Hlídka Rádia Hana vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Hana jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
7: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma. V Šantovce.
8: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
9: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
8: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
9: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
10: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
8: Jsme tu pro vás již 20 let.
1: Jezírka Banat.cz.
11: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
12: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometr.

0: Exploditelmi nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Eta extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: hokej, nám zbývají dva dny, na Rádio Haná se nemůžeme dočkat, a tak vám to netrpělivé čekání krátíme sledováním příprav. Už brzy spolu budeme umět třeba zafandit tak, aby nám ve Švýcarsku rozuměli.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Jungs kämpfen.
3: Je tu další část našeho hokejového česko-švýcarského slovníku. Co znamená tohle?
2: Jungs kämpfen.
3: Uslyšíte už za pár vteřin. A teď vítáme dalšího sportovního hosta v našem vysílání. Od pátku nás na šampionátu ve Švýcarsku bude na ledě reprezentovat i útočník Matěj Blimel, který se po 4 letech opět připojuje k repre.
4: Nemohl jsem se dočkat a jsem moc rád, že jsem tady a jsem dostal šanci jedna mistrovství a pro mě to vždycky byla čest a reprezentovat a jak říkám, jsem hrozně šťastný, že jsem se mohl k týmu připojit a být toho součástí. Bylo to hodně hektický, samozřejmě začátku to bylo zklamání, že jsme prostě nešli dál, protože jsme měli vyšší ambice, než prostě skončit v prvním kole, ale druhý den hnedka pan Schlager volal a jestli přijedu, tak říkám, jsem moc rád, že jsem mohl přijet, ale jak jsem zmínil, bylo to prostě hektický, se sem dostat.
3: Ale dostal se. To je Matěj Blimel, kterému už v zámořské AHL skončila sezona a je připraven bojovat za Česko. Šampiona začíná ve Švýcarsku už za 2 dny.
2: Jungs kämpfen.
3: A právě takto se tam řekne hoši bojovat, hoši bojovat.
2: Jungs kämpfen, hoši bojovat.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio.
5: Svět spánku.cz. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
6: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku.cz.
7: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
8: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek.

0: Vlada s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.

0: co, tak Allegro.
1: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa je, že sa rádovať smie.
2: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: 30 rokov na scéne Moment O2 Arena.
6: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Tohle je Rádio Hana.

0: Sidl X nám dospíval na vlnách Rádia Haná svůj song o nepochopení ve vztahu cizinka. Sidl se možná loučí se svou cizinkou. Na našich vlnách jsme tady, ale dál i po 12. hodině vám servírujeme ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Z roku 91 taháme Scorpions. Bude tady pro nás i Benson Boone. Nebo třeba opět a Radeček. Teď už zprávy, počasí, doprava. Je 11 hodin a 57 minut.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
3: Bude 12 hodin.
1: Hezké poledne.
3: Zprávy Rádia Haná.
4: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Průlom v čištění vody, se kterým přišel tým vědců z univerzit v Olomouci a Ostravě, může zvýšit čistotu českých řek. Pomocí prášku grafitického nitridu uhlíku a světla dokázali odstranit z vody až 95% zbytků antibiotik a léčiv.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Údržbu okolí dálnic zahájilo ředitelství silnic a dálnic v Olomouckém kraji. Dnes se sekačky postarají o trávu okolo D1 mezi Němčicemi nad Hanou a Kroměříží a okolo D46 u Brodku u Prostějova. Tak tu jeďme kolem vozu údržby opatrně. Nový časový plán má rekonstrukce mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Staveniště už je předané zhotoviteli a vznikne tu lávka pro pěší. 1. června pak začnou hlavní práce. Po novém mostě bychom se měli projet letos v prosinci. Zmizení ostatků svaté Zdislavy, lebku ženy, která se ve 13. století starala o pocestné a chudé a kterou svatořečil papež Jan Pavel II. V roce 1995, někdo zcizil v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí. K jejímu navrácení vyzval pražský arcibiskup Stanislav Přibyl i olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Uvidíme, zda zloděj svatou vrátí.
3: Sport.
4: Medaile z mistrovství Evropy v taekwondu pro Česko. Na šampionátu tohoto bojového umění v Mnichově získala bronz v kategorii do 62 kg Petra Štolbová. Při cestě za medailí dvakrát vyhrála a až v semifinále nestačila na Španělku Sekanejovou.
3: Počasí.
0: Pankrác, servác, bonifác, pro sadaře jsou zlí chlapci. Tři ledoví muže jsou tady, dneska máme serváce a víme, jak na něj bude. Středa je zahalená ve velké oblačnosti. Teploty se pohybují mezi 11 a 15 stupni. Slabá přeháňka nás dnes potká jen výjimečně. Fouká mírný západní vítr, který k

počítáme s přeháňkami, ojediněle i s bouřkou a úhrny až 15 mm. Víme, jak se jezdí tady. Doprava v Olomouci je úplně hladká. Pozor si ale

0: probíhá tady údržba zeleně, je uzavřený pravý jízdní pruh. Podobnou situaci máme taky na D1 na trase Říkovice-Vyškov před exitem Vyškov-Východ. I tady je uzavřený jízdní pruh. Lidi nám pak chodí po silnici na dálnici D55, nohu z plynu dáme na trase Hulín-Otrokovice na exitu Otrokovice. Probíhá tady geodetické zaměření. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Máme přihlášky do 9. ročníku soutěže Radio Talent. Na Rádiu Hana hledáme soulisty i kapely do 30 let s vlastním repertoárem. Ve hře jsou ceny za 400 tisíc. Absolutní vítěz bude dokonce moci natočit single nebo videoklip. Poradí mu u toho i borci z kapely Opět a Radeček, které jsme před chvílí slyšeli. Přihlaste se na webu radiotalent.cz, těšíme se na vaše pecky.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny.

0: koupit za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
5: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Agentura Top Koncerty vás ve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
10: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
11: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Jsme Rádio Hana.

0: vámi je Rádio Hana. Pátek 13. údajně přináší smůlu. Středa 13., kterou máme dneska, by nám třeba mohla přinést zase štěstí. Nebo alespoň dobrou náladu. Dneska malý čtvrtek, zítra malý pátek, pak máme pátek a pak už je víkend. Prostě jsme v půlce pracovního týdne. Kdo má dneska svátek, co si dneska připomínáme, to už si řekneme v našem kalendáriu. Za 15 minut pro vás máme taky naše zprávy.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Máme středu 13. května, dnes je to pěkně namíchané. Narozeniny slaví náš oblíbený zpěvák Martin Šafařík, také legendární fotograf Jan Saudek nebo hvězdný zpěvák Stevie Wonder. Na dnešek připadá světový den koktejlů. Který máte nejraději? Banánový, kokosový, mojito, Cuba Libre, Sex on the Beach nebo piña coladu? A svátek má další ledový muž, tedy servác.
3: Pojďte se radši válet.
2: Ano, správně, to je ten z pohádky Tři veteráni, co by se jen válel.
3: Takových 5-6 roků bych se válel, pak by se vidělo.
2: Ne, žádné válení, užijte si den naplno a do dna si vychutnejte hudební koktejl našeho rádia pro 13. květen.
1: Rádio Hana, kalendárium.
4: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké Smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
7: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí.
9: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
11: Izomat stavebniny.
12: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umytky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
13: Cemix fasáda, trvalá paráda.
12: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
14: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
15: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
1: Rádio Hana.
16: Nejlepší hudební výběr.

0: To je Taylor Swift na rádiu Hana. Písnička vypráví příběh o utopení se v náročném životě showbiznesu. S námi se ale ničeho takového bát nemusíte. My v tom chodit umíme. Nejlepší hudební výběr pro vás máme připravený i po 13. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Těšíme se na Vanastovy věci. Další hvězda Eros Ramazzotti.

0: pohádky, na které se těšíme už po zprávách. Je 12.55.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den jedině na Hané.
3: Počasí.
4: Víme, jak bude. Středeční obloha zůstává pod mrakem, teploty nám vrcholí na 15 stupních. Na horách je kolem 9. Slabá přeháňka se objeví jen ojediněle. Večer počítáme s postupným vyjasňováním. Slunce nám dneska zapadne ve 20 hodin a 27 minut. Denní světlo budeme mít dneska skoro 15,5 hodiny. Noc bude klidná a chladná. Teploty spadnou k 7 až 3 stupňům. K ránu ale začne mraků opět přibývat. Zítřejší čtvrtek už bude zatažený. Odpoledne čekáme přehánky, možná i bouřku. Víme, jak se jezdí tady. Olomouc nám hlásíte bez dopravní komplikace. Spozornět musíme jen kvůli policejním hlídkám v ulicích Tomkova, Pavelkova a Lipeneská. Na pokutu si pak dáme pozor taky ve Zlíně na třídě Tomáše Bati, v Napajedlech, v ulici Nádražní a taky na D35 na exitu Unčovice. Nehodu nám pak hlásíte na Přerovsku na silnici 55 při průjezdu Kokory u základní školy. Na odstavený nákladák s defektem si dáme pozor na D35 na trase Olomouc Holnice za exitem Litovel. Je tady neprůjezdný pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Zprávy Rádia Hana.
5: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Řidiči přehlížejí ostrůvek na Litovelské ulici v Olomouci. Nese stopy další dopravní nehody. Vznikl tu pro bezpečnost chodců při přecházení silnice s tramvajovým provozem. Nově na něm budou reflexní knoflíky, ať ho řidiči lépe vidí, píše o tom Deník.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
5: Syn napadl tátu nožem v bytě v Šumperku. Stalo se to uplynulou sobotu večer. 26-letý muž vzal pohádce na svého otce lovecký nůž a bodl ho na útěku do zad. Syn pak na sebe zavolal policii.
6: Na základě oznámení ihned na místo vyjelo několik hlídek. Agresor byl zadržen a zmíněný nůž byl nalezen pod oknem bytu. Zraněný 77-letý otec byl převezen do místní nemocnice a odtud do fakultní nemocnice v Olomouci. Naštěstí neutrpěl zranění ohrožující jeho život. Útočník, který byl pod vlivem alkoholu a návykových látek, byl převezen na služebnu, kde s ním proběhly procesní úkony.
5: Říká za policii komisařka Miluše Zajícová. Následně soud rozhodl o vazebním stíhání obviněného. Ve vazbě bude zřejmě čekat až do verdiktu soudu, kdy soudce může rozhodnout až o 10letém trestu odnětí svobody pro 26-letého muže. Šumperk šlape do pedálů. Nově jsou tu sdílená kola, která mají obyvatelům a turistům usnadnit pohyb po městě. V pilotním provozu je tu 50 kol na asi 20 stanovištích po celém městě. Podrobnosti najdeme na webu šumperk.cz.
7: Hlas lidu.
5: Děti a mobily, to bychom zakazovali. V průměru 4 z 5 lidí by v Česku zakázalo mobilní telefon ve školách a podobný poměr občanů by dětem do 15 let zakázal sociální sítě. Ukazuje to průzkum NMS mezi tisícovkou lidí.
3: Sport.
5: Playoff NHL se prosadil hokej gólem a asistencí v 5. zápase 2. kola ráno našeho času. Ve vyřazovací části pomohl svému Vegas k výhře 3-2 nad Anaheimem. Stejným poměrem vede Vegas i tuto zápasovou sérii.

0: Radio Talent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
1: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Radio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.
5: Jsem jako vítr, kde...

0: společně si užíváme středu 13. května. Jeden z vás si to dneska ale možná užívá o trochu víc. Vojta z Přerova vyhrál dneska ve šťastné trojice 3 000–4 000 korun. Stačilo mu jen zavolat ze správného čísla ve správnou chvíli.
1: Zdravím, Rádio Haná, tady Vojta z Přerova. Právě jsem vyhrál 4 000 korun k šťastné trojce. Peníze použiju na nové běžecké boty, protože jsem vášnivý běžec. Pro ostatní snažte se dál a vyhrajte možná taky.
0: Příště to můžete být třeba zrovna vy, stačí nás pozorně poslouchat. Už za chvíli se mrkneme na jeden velice zajímavý sport. Máte po ruce švihadlo? Asi se nám bude hodit.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Hlídka Rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
4: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
5: Těšíte se na sezónu?

0: května. Kaufland.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ty s tou červenou židlí.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.

0: Dáváme pozor na D1 na exitu Hulín Západ, jsou taky v Olomouci v ulici Jeremenkova, stojí v Prostějově v ulici Brněnská, potkat je můžeme taky na Pajedlech v ulici Nádražní nebo na D55 mezi exity Otrokovice Sever a Hulín Východ. To bylo krátké dopravní info, teď už mandraže.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.

0: Sugar Babes, doufám, že jste si na ně zatančili, tohle bylo totiž na rozcvičení. Za chvíli si zaskáčeme přes švihadlo. Do studia nám přijde host, který je v tom opravdový přeborník.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Kdy jste naposledy skákali přes švihadlo? Možná ve škole, možná na dvorku, nebo už si na to ani nespomenete. Možná vás překvapí, že ve skákání přes švihadlo se pořádají velké turnaje, republikové šampionáty a dokonce i mistrovství Evropy. A právě teď je s námi ve vysílání mladý talent, na kterého nás upozornila jeho maminka a my jsme si řekli, wow, tomu musíme zavolat. Na telefonu vítáme 13-letého Vojtu Zatloukala, který reprezentuje ostravský klub Švihej. Vojto, ahoj.
3: Ahoj, zdravím všechny.
2: Co švihadlo znamená pro tebe?
3: Pro mě je švihadlo nekonečná dávka motivace. Pro mě to není jen obyčejná dětská hra. Je to sport. Sport, ve kterém se dá neustále zdokonalovat. Právě díky Švihej jsem zjistil, co všechno se dá se švihadlem dělat.
2: Co tě na tom sportu baví nejvíc?
3: Se dá neustále zdokonalovat a je to nikdy nekončící zábava.
2: Co to znamená? Na co si ve svém sportu zatím nejvíc pyšný? Jaký je nějaký tvůj rekord?
3: Můj nejlepší rekord je například 150 přeskoků za 30 sekund. To považuji jako svůj nejvyšší rekord. Pak samozřejmě je třeba freestyle, což je co nejlepší triky zandat za minutu 15. A to považuji asi za svůj největší rekord.
2: Jak často trénujete? Jak takový trénink vlastně vypadá?
3: Tak já

0: Pošvihy.
1: Před vámi je mistrovství Evropy v Norsku. Kdy přesně se koná a s jakými ambicemi tam vyrážíte? Budou cinkat medaile?
0: Doufám, ale vyrážíme tam 8. srpna s ambicemi, že chceme podat co nejlepší výsledky, co to jen půjde, a kdyby cinkala medaile, bylo by to samozřejmě moc super.
1: Jaká je konkurence, kdo aktuálně patří v Evropě ke švihadlářské špičce?
0: Řekl bych, že pravděpodobně Maďarsko, je tam opravdu silná konkurence, takže to bude na mistrovství Evropy hodně těžké.
1: No a závěrem, co by se Vojto vzkázal dětem nebo rodičům, kteří mají doma švihadlo někde zapadlé v šuplíku?
0: Určitě začněte. Za mě to není sport pro děti. Teďka už skáču dokonce i dospělí a hlavně neskončit hned na začátku. Bude to těžký, ale postupně se vypracujete. To mi věřte.
1: Naším hostem byl Vojta Zatloukal, mladý sportovec z Ostravy, který dokazuje, že i obyčejné švihadlo může být vstupenkou na evropský šampionát. Vojto, držíme palce do Norska, ať to skáče co nejvýš a co nejrychleji. Měj se hezky, ahoj.
0: Děkuji za pozvání.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad, už to vidím, elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
6: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
7: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
8: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
11: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a neb super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
12: Tady je Rádio Haná.

0: 22. hodinou odpoledne, pomalu se blíží doba svačiny a proto, aby vám servírovala pořádné pecky k nakousnutí, už je tu kolegyně Lea, která přebírá odpolední vysílání. Ahoj Leuš.
1: Ahoj.
0: Leuš, my se našich posluchačů na Facebooku ptáme, co je jejich oblíbený koktejl. Máme tam spoustu mochít, je tam samozřejmě pivo a taky je tam překvapivě několikrát Bloody Mary. Jak to máš ty? Co je tvůj oblíbený koktejl?
1: Můj nejoblíbenější koktejl, Magdi, je Long Island Iced Tea. Já nevím, jestli to znáš, ale to je taková jako jistotka. To si dáš jeden, dva, můžeš jít domů. Je tam totiž asi 5 druhů alkoholu a vlastně je to jenom tak jako obarvené tou kolou.
0: No, není to úplně čajíček, že?
1: Ne.
0: A my se už těšíme na další nejlepší hudební výběr.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Z krabičky zlatých hitů vytáhneme třeba Genesis. Těšíme se taky na novinku od Chinasky Selhání.
3: Neříkejme tomu selhání. Neříkejme tomu zrada.
0: A budou taky Linkin Park.

0: hodin a 56 minut.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.

0: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Strážníky s radarem dnes můžeme potkat v Olomouci. Hlásí, že hlídají dodržování dopravních předpisů na 4 ulicích ve městě. Hlídají povolenou rychlost, a to na ulici Švajcerová, Střední Novosadská, Hamerská a Norská. Konec sdílených jízdních kol v Olomouci. Po 6 letech mizí z ulic města. Rada města v únoru zastavila přípravu tendru na nového provozovatele a z města tedy odejde i ten poslední, Next Bike, a to na konci června. Na kole nyní můžeme jezdit bezpečně v okolí Prostějova. Nová cyklostezka tu nyní spojuje Čechovice a Seloutky. Má přes 2,5 kilometru a cyklisté tu tak už nemusí jezdit po úzké a vytížené silnici nebo po polňačkách. Dubnové mrazy se zle podepsaly na letošní úrodě ovoce. V sadech českých pěstitelů zničily nejméně půlku úrody. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním druhem. Škody půjdou do stovek milionů korun, píše ČTK. Sport. Jako nasazená jednička figuruje na tenisovém challengeru v Tunisu Dalibor Svrčina. Hráč prostějovského klubu má dnes před sebou na antukovém kurtu osmifinálový duel. Vyzve Američana Boyera po 14. hodině. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Dnešní středa zůstává ve znamení zvětšené oblačnosti. Teploty se vyhoupnou maximálně na 15 stupňů. Na horách naměříme jen 9. Místy se mohou objevit slabé přehánky, k večeru ale mraku opět ubyde. Fouká mírný západní vítr. Zítřejší čtvrtek už bude deštivý. Odpoledne hrozí i bouřky a při intenzivních srážkách naprší až 15 mm. A mokrý trend potvrdí i pátek s dalším deštěm a maximy do 15 stupňů. Biozátěž máme na nejlepším stupni.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, a víme taky, kde si dát pozor na policejní hlídky. Stojí v Olomouci v ulici Velkomoravská a Střední Novosadská. Máme je taky na D35 na exitu Přáslavice, ve Zlíně v ulici Frištácká, v Letovicích.

0: Strokovice sever a Hulín východ. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Hudební výběr.

0: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
1: Ahoj, tady je Michal Malábný a kapela Činasky. Tohle je náš nový single Selhání a děkujeme Rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.

Eva Max a odpoledne na rádiu Hana. Dneska nám to ještě vypadá na docela pěkný den po práci, tak vyrazit na některou z těch hospodských zahrádek, co? Ne, nadarmo se říká, že středa je malý pátek a navíc podle předpovědi nás čeká potom už jenom déšť. Schválně, jestli jste věděli, že lidé venku na zahrádkách tráví v průměru výrazně víc času než uvnitř hospody. Hlavně proto, že čerstvý vzduch a denní světlo zpomalují pocit únavy. Takže až si dneska řeknete, dám si jen jedno, věřte, že na zahrádce to většinou úplně nevíde. My si dáme dál ten nejlepší hudební výběr, budou Bee Gees, Slza a třeba i Aerosmith, tak držte vlny.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: Prima pohádek.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Břest se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břest se slaví 750 let.
5: Rádio Hana. Olomouc, Prostějov a Přerov.
6: Nejlepší hudební výběr.

0: Lepší hudební výběr vám posíláme do Olomouce, kde už se chystá divadelní Flora, a nebo taky do Dolan, kde máme nový mobilní Kurník. Pojďme se mrknout na podrobnosti.
1: O čem se píše?
0: 6 desítek představ.

0: Olomoucký deník. Společnost Hanácká zemědělská z Dolan na Olomoucku pořídila mobilní kurník vybavený moderními technologiemi. Díky vlastnímu pohonu se sám pohybuje po louce a poskytuje tak 500 slepic stále čerstvou pastvu. Kde a za kolik si koupíme vajíčka z moderního kurníku, se dočtete na stránkách report.cz. A v Přerově nás čeká sraz 75. Proběhne 26. května. Přihlásit se je třeba do 18. května. Podrobnosti se dozvíte na stránkách města Přerova, Přerov.eu. Tak to jsou novinky z našeho regionu.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový...

0: Svoboda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
3: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Nudie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
7: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
8: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
9: Rádio Hana.

Unwritten vám z Rádia Hana posíláme domů do práce a samozřejmě taky za volanty. V Olomouci nás čeká nová uzavírka a to od pondělí bude uzavřena Stupkova ulice. Mrkneme na to ve zprávách právě teď. Hit za hit.

0: 56. Poďme na správy.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 15 hodin.
0: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme další várku informací. Před očima se nám promění Stupkova ulice v Olomouci. Od pondělí tu začnou stavební úpravy silnice a ty ve dvou etapách potrvají do konce letních prázdnin. Během stavby tu bude odkloněná doprava.
4: Oprava ulice zahrnuje výměnu živičného povrchu, vyvýšení dvou křižovatek s přechody pro chodce, rekonstrukci chodníků a úpravy 4 autobusových zastávek. Současně bude téměř po celé délce ulice změněn režim parkování z podélných na kolmá stání. Vznikne tu 92 parkovacích stání, z toho 20 zcela nových.
3: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
5: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Lidi se srdcem na dlani ocení Olomoucký kraj. Hejtmanství vyzývá veřejnost k nominacím na ceny kraje v sociální oblasti. Do 31. května je možné podávat návrhy k ocenění lidí, kteří nezištně pomáhají. Podrobnosti najdeme na webu cenykraje.cz. O návrat Lipana Podhorního do řeky Svitavy se snaží rybáři na Blanensku. Tato lososovitá ryba v uplynulých desetiletích z řek v Česku skoro vymizela. Na Svitavě má šanci žít. Například v Blansku mají lipani žít za úřadem práce. Píší o tom Novinky.cz. Úmrtí dvou českých občanů v Norsku zahynuli na moři v oblasti Smela. Lovili ryby. Muži ve věku 50 až 60 let byli podle ČTK v noci na pondělí nalezeni mrtví. Rybářská loď, na níž se plavili, byla převrácená.
2: Sport.
3: Čeští házenkáři usilují o postup na mistrovství světa. Dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup. Vyzvou favorizovanou Francii. Nad ní Česko vyhrálo naposledy v roce 2008. Uvidíme, co dnes. Zápas začne ve 20 hodin.
5: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
2: Počasí.

srážek. Na Moravě spíše později, ale i trvalej. Teploty vyšplhají maximálně na 13 stupňů. Takže na zítra chystáme deštníky.

0: Ulice Hulín na exitu Hulín Východ nám hlásíte policejní hlídku. Tak na cestách opravdu opatrně.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.
2: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Pointer Sisters, to je jedna ze vzpomínek na hity, na kterých jsme vyrůstali a samozřejmě nekončíme. Už za chvíli si dáme 90-kový Ten Sharp, anebo i něco novějšího, zaspívá Tom Gregory. Tak držte vlny.
1: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební.

0: Na Rádiu Haná máme 15 hodin a 21 minut, takže vám nejspíš hrajeme na závěr vaší dnešní směny. Pokud cítíte, že dneska potřebujete ještě jedno kafe, tak rychle ke kávovarům. Ideální čas na odpolední kávu totiž bývá přibližně do 15.30. Proč? Protože chceme ještě dobře spát. Většina odborníků doporučuje poslední kávu nejpozději 6 až 8 hodin před spaním, aby se nám právě dobře spalo. Tak si běžte udělat jednu i za mě a já vám za chvíli pustím Coldplay anebo i švédské duo Roxette a mrkneme na aktuální dopravu.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná.
2: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: práce.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
0: Hlídka Rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
1: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma. V Šantovce.
5: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
6: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
1: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem s

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
5: Veď predsa je, sa radovať smie.
4: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
6: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
4: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
7: Tady je Rádio Hana.

0: horou, kde se bouralo, a pozor pro řidiče na D35 mezi Mohelnicí a Olomoucí, číhá policejní hlídka. A to na exitu Loštice. Tak jeďte v klidu a hlavně bezpečně.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: půlnoci v centru muzejní čtvrti na náměstí Republiky. Seznam otevřených institucí najdete na muzejní noc olomouc.eu. Tak tam mrkněte. A vyrazíme taky na zámek v Čechách pod Kosířem. Tady vystavují ikonický obraz Josefína od Josefa Mánesa. Je to jedno z nejznámějších děl českého malířství 19. století. K vidění je až do září, tak si tam udělejte výlet. A na cestu rozhodně laďte Hanou. Bude Michal Hruza, Lady Gaga, Jennifer Lash, ale teď mrkneme na mistrovství světa v hokeji.
1: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
2: Jo, tohle je hokej.
1: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
3: Výsledky,
1: emoce,
3: zákulisní drby,
1: atmosféra
3: i ověřené info.
4: No to určitě.
5: Jo, určitě.
4: Určitě.
1: Brousíme brusle,
3: ladíme formu
1: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
3: Nejlepší hokejové info
1: každý den na tomto rádiu,
3: protože tento měsíc je trenérem úplně každý.
6: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
1: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
7: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
8: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
9: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
10: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
11: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
12: Slyšíte to? To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
13: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
14: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
15: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
17: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
18: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
19: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
18: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte i hned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
9: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
20: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
21: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
22: Rádio Hana.

zaspíva Sabrina Carpenter. Teď už zprávy. V nich mrkneme na dopravu v Olomouci. Na Litovelské máme nový ostrůvek.

0: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Řidiči přehlížejí ostrůvek na Litovelské ulici v Olomouci. Nese stopy další dopravní nehody. Vznikl tu pro bezpečnost chodců při přecházení silnice s tramvajovým provozem. Nově na něm budou reflexní knoflíky, ať ho řidiči lépe vidí, píše o tom Deník.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Syn napadl tátu nožem v bytě v Šumperku. Stalo se to uplynulou sobotu večer. 26-letý muž vzal pohádce na svého otce lovecký nůž a bodl ho na útěku do zad. Syn pak na sebe zavolal policii.
2: Na základě oznámení ihned na místo vyjelo několik hlídek. Agresor byl zadržen a zmíněný nůž byl nalezen pod oknem bytu. Zraněný 77-letý otec byl převezen do místní nemocnice a odtud do fakultní nemocnice v Olomouci. Naštěstí neutrpěl zranění ohrožující jeho život. Útočník, který byl pod vlivem alkoholu a návykových látek, byl převezen na služebnu, kde s ním proběhly procesní úkony.
0: Říká za policii komisařka Miluše Zajícová. Následně soud rozhodl o vazebním stíhání obviněného. Ve vazbě bude zřejmě čekat až do verdiktu soudu, kdy soudce může rozhodnout až o 10letém trestu odnětí svobody pro 26-letého muže. Šumperk šlape do pedálů. Nově jsou tu sdílená kola, která mají obyvatelům a turistům usnadnit pohyb po městě. V pilotním provozu je tu 50 kol na asi 20 stanovištích po celém městě. Podrobnosti najdeme na webu šumperk.cz.
3: Hlas lidu.
0: Děti a mobily, to bychom zakazovali. V průměru 4 z 5 lidí by v Česku zakázalo mobilní telefon ve školách a podobný poměr občanů by dětem do 15 let zakázal sociální sítě. Ukazuje to průzkum NMS mezi tisícovkou lidí.
3: Sport.
0: Playoff NHL se prosadil hokejový útočník Tomáš Hertl. Gólem a asistencí v pátém zápase druhého kola ráno našeho času ve vyřazovací části pomohl svému Vegas k výhře 3-2 nad Anaheimem. Stejným poměrem vede Vegas i tuto zápasovou sérii.
3: Počasí.

je 14 stupňů Celsia. Aktuálně máme oblačno, ale k večeru se podle meteorologů vyjasní. Zítra počítejte místy s přeháňkami a s teplotami do 13 stupňů. Doprava. Na obchvatu světa ve směru od Litomyšle počítejte kvůli nehodě se zdržením zhruba na půl hodiny. Tvoří se tu kolo.

0: Olomouce na trase Lipník nad Bečvou Olomouc na exitu Nemilany a taky na trase Olomouc Mohelnice na exitu Loštice.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Sabrina Carpenter a středeční odpoledne s rádiem Hana. Možná jsme vás právě zastihli na cestě z práce domů, tak hlavně opatrně. Do auta vám pošleme radečky, kapelu Train a také se za chvíli mrkneme na náš chystající se radiotalent. Tak držte vlny.
1: Máš kapelu nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
2: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku. Soutěž Radiotalent 2026 právě startuje.
1: Hraj o promo za 400 000 korun. Nahraj vlastní single pod vedením kapely Oběd a Hradeček a

Další osmdesátkový song v našem nejlepším hudebním výběru na rádiu Haná, ve kterém ale rádi podporujeme i nové začínající kapely. A i letos jsme pro vás připravili náš radiotalent. Máte hudbu v hlavě, texty v šuplíku nebo kapelu, která chce být konečně slyšet? Tak teď je ten moment to zkusit. Přihlaste se do konce května do našeho radiotalentu. Výhercům rádio Haná otevře dveře do hudebního světa a hlavně změní život. Všechny informace a přihlášku najdete na webu radiotalent.cz a nebo také na radiohana.cz. Držíme palce a těšíme se na nové talenty. Ale teď už také na další hity. Dáme Pink, bude i Mederit Brooks a nebo kapela Team. Taky hlavně mrkneme na chystající se mistrovství světa v hokeji, tak držte vlny.

0: domy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho. Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
2: Těšíte se na sezónu?

0: Kaufland.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
0: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
5: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodeje.

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Velká Morava Fest Přerov 2026.

0: Santana na Radio Haná, vzpomínáme na hity, na kterých jsme vyrůstali, za chvíli si dáme také osmdesátkové Fancy a nebo novější Sil. Ale teď s kolegou Lukášem mrkneme na připravující se hokejové mistrovství světa. Taky se nemůžete dočkat, tak jako já.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Jungs kämpfen.
3: Je tu další část našeho hokejového česko-švýcarského slovníku, co znamená tohle.
2: Jungs kämpfen.
3: Uslyšíte už za pár vteřin. A teď vítáme dalšího sportovního hosta v našem vysílání. Od pátku nás na šampionátu ve Švýcarsku bude na ledě reprezentovat i útočník Matěj Blimel, který se po 4 letech opět připojuje k repre.
4: Nemohl jsem se dočkat a jsem moc rád, že jsem tady a jsem dostal šanci jedna mistrovství a pro mě to vždycky byla čest a reprezentovat a jak říkám, jsem hrozně šťastný, že jsem se mohl k týmu připojit a být toho součástí. Bylo to hodně hektický, samozřejmě z začátku to bylo zklamání, že jsme prostě nešli dál, protože jsme měli vyšší ambice, než prostě skončit v prvním kole, ale druhý den hnedka pan Schlager volal a jestli přijedu, tak jak říkám, jsem moc rád, že jsem mohl přijet, ale jak jsem zmínil, bylo to prostě hektický se sem dostat.
3: Ale dostal se. To je Matěj Blimel, kterému už v zámořské AHL skončila sezona a je připraven bojovat za Česko. Šampiona začíná ve Švýcarsku už za 2 dny.
2: Jungs kämpfen.
3: A právě takto se tam řekne Hoši bojovat.
2: Jungs kämpfen. Hoši bojovat.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. Radio Haná.
5: Jsme online na radiohana.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké Smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
9: Marty, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
10: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
9: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
10: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
9: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
11: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
12: Břest se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břest se slaví 750 let.
13: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
14: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
15: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
16: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
19: Aha.
18: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
19: A co SSB?
18: SSB? Co je SSB?
19: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
18: A to je nějaká nová investice?
19: To je stavební spoření od Buřinky.
18: Aha, a kde se to dá stáhnout?
19: No normálně v Georgii.
20: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
21: Tohle je Rádio Hana.

0: Ty a David Guetta, ten nejlepší hudební výběr vám posíláme na Boskovicko-Šumpersko, ale také přímo do Olomouce. Tady jsme zjišťovali počty obyvatel jednotlivých městských částí. Kolega Tomáš Gottwald vám ve zprávách prozradí, kolik máte sousedů.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A pak už si dáme dál ten nejlepší hudební výběr a kapelu No Name.

0: bo James Blunt. Radio Hana je 16.55.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 17 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Olomouc má aktuálně přes 101 tisíc obyvatel a největší městskou částí je Nová ulice, kde žije více než 17,5 tisíce lidí. Naopak nejméně obyvatel mají Topolany, jen necelé 400. Mezi největší části patří ještě Nové Sady a centrum Olomouce. Kolik máte sousedů, právě vy se dozvíte na Olomouckém reportu. Konec sdílených jízdních kol v Olomouci. Po 6 letech mizí z ulic města. Rada města v únoru zastavila přípravu tendru na nového provozovatele a z města tedy odejde i ten poslední, Next Bike, a to na konci června. Na kole nyní můžeme jezdit bezpečně v okolí Prostějova. Nová cyklostezka tu nyní spojuje Čechovice a Seloutky. Má přes 2,5 kilometru a cyklisté tu tak už nemusí jezdit po úzké a vytížené silnici nebo po polňačkách. Dubnové mrazy se zle podepsaly na letošní úrodě ovoce. V sadech českých pěstitelů zničily nejméně půlku úrody. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním druhem. Škody půjdou do stovek milionů korun, píše ČTK.
2: Sport.
4: Elitní český hokejový brankář Daniel Vladař naši reprezentaci na nadcházejícím mistrovství světa neposílí kvůli zranění. Gólman Philadelphia v NHL dochytal playoff se zraněním ruky. To si přivodil už během prvního kola vyřazovací fáze proti Pittsburghu.
3: Radio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
2: Počasí.
0: Venku aktuálně měříme 13 stupňů Celsia, zatím máme pod mrakem, ale k večeru se prý vyjasní. Sluníčko nám dneska zapadá kolem 8:30 večer a ráno nás probudí lehce po 5. Bohužel si ho ani zítra moc neužijeme. Čekáme převážně oblačno a maximálně 13 stupňů. Přeháňky jen ojediněle.

0: obchvatu Svitav. Naštěstí už tu není kolona, takže je to s opatrností průjezdné. Pozor si dejte také na Olomoucku, a to mezi Hněvotínem a obcí Bystročice. I tady se bouralo, tak na cestách buďte opatrní.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

Tácky na rádiu Hana. Dík, že se s námi užíváte v středeční odpoledne. Dneska máme 13. května a slavíme svátek svatého Serváce, jednoho z takzvaných ledových mužů, kteří jsou v ledové tradici spojeni s poslední vlnou chladného počasí na jaře. A právě po ledových mužích se na

méně menší a zahrádkáři tak konečně můžou naplno rozjet to pravé jarní sázení. Tak začněte pomalu připravovat vaše sazeničky. My dál chystáme ten nejlepší hudební výběr. Bude James Blunt, Tina Turner a taky kapela Krištof.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Rádio Hana,
2: Skyrock
1: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
2: pro váš lepší hudební výběr.
1: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu,
2: Google Play a Apple Store.
1: Stahujte,
2: poslouchejte,
1: užívejte. Eta Extra Slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
4: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás

0: Vaše nová práce. Hlídka rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
1: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
5: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-Olomouc.cz.
6: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem

0: chceš něco, tak Allegro.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Rádio Hana.
3: Tady to žije.

0: úterý, teda středu si užíváte s rádiem Hana. Jsme moc rádi, že jste s námi a užíváte si s námi odpoledne. Máme 13. května a na Hane dneska slavíme. Kolega Lukáš Kobza má totiž narozeniny. Tak přejeme jen to nejlepší, Luky, a protože dnešek je tvůj den, prozraď nám, kdo další s tebou dneska slaví.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Máme středu 13. května, dnes je to pěkně namíchané. Narozeniny slaví náš oblíbený zpěvák Martin Šafařík, také legendární fotograf Jan Saudek nebo hvězdný zpěvák Stevie Wonder. Na dnešek připadá světový den koktejlů. Který máte nejraději? Banánový, kokosový, mojito, Cuba Libre, Sex on the Beach nebo piña coladu? A svátek má další ledový muž, tedy servác.
3: Pojďte se radši válet.
2: Ano, správně, to je ten z pohádky Tři veteráni, co by se jen válel.
3: Takových 5-6 roků bych se válel, pak by se vidělo.
2: Ne, žádné válení, užijte si den naplno a do dna si vychutnejte hudební koktejl našeho rádia pro 13. květen.
1: Rádio Hana, kalendárium.
4: Dobrý den.
5: Mamsa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
4: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
6: No to bych to pěkně zvoral.
5: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
9: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
10: Objednej a už to letí.
11: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
12: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
13: No a? Však ať vozí. Říkám to všem, jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
12: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
13: To si píš.
12: Teda Franto, to běžím říct holkám.
13: No, to běž.
14: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
15: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
16: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
17: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
18: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
19: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a

0: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
1: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

Little X a song Proměna na rádiu Hana. Proměnou prošel i pavilon Y ve fakultní nemocnici v Olomouci. Všichni se u něho zastavují a proč, tak to vám prozradí kolega Tomáš Kotvald ve zprávách právě teď.

0: rána je 17:57.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Ve fakultní nemocnici Olomouc teď přitahuje pozornost doslova živá stěna. U pavilonu Y se rozrostla vistárie, která sepne po kovové konstrukci a vytváří záplavu dlouhých hroznů na fialovělých květů. Zajímavostí je, že pavilon patří mezi moderní a energeticky úsporné stavby a dešťová voda, kterou budova zachycuje, slouží právě i k zalévání této zelené dominanty. Průlom v čištění vody, se kterým přišel tým vědců z univerzit v Olomouci a Ostravě, může zvýšit čistotu českých řek. Pomocí prášku grafitického nitridu uhlíku a světla dokázali odstranit z vody až 95% zbytků antibiotik a léčiv. Nový časový plán má rekonstrukce mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Staveniště už je předané zhotoviteli a vznikne tu lávka pro pěší. 1. června pak začnou hlavní práce. Po novém mostě bychom se měli projet letos v prosinci.
4: Hlas lidu.
3: Drahé palivo mává s rodinnými rozpočty. Zdražování benzínu a nafty kvůli konfliktu na Blízkém východě v uplynulých týdnech výrazně poznamenalo polovinu českých domácností. Přičemž desetina má kvůli tomu vážné finanční problémy. Zjistil to průzkum STEM mezi 1300 lidmi. Domácnosti se snaží dopady zmírnit omezením jíst.
1: Sport.
3: Blíží se prostějovský tenisový challenger. Tahákem 33. ročníku atraktivního tenisového turnaje budou Davis Cupoví reprezentanti Vít Kopřiva, Dalibor Svrčina či Max Mrva.
5: Vít Kopřiva udělal obrovský skok a velký progres a vlastně klepe na první 50, což v jeho věku je fantastický úspěch a myslím si, že se opravdu neskutečně zlepšil. Ten jeho progres je obrovský.
3: Říká ředitelka prostějovského challengeru, který začne 1. června, Petra Černošková.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i ve středu.
1: Počasí.
0: Portugalsko hlásí 19 stupňů, Řecko 28 a Švédsko pouze 8 stupňů Celsia. My aktuálně měříme stále kolem 13 stupňů, podobné teploty nás čekají také zítra. K tomu meteorologové předpovídají oblačno a místy také přeháňky.
1: Doprava.

Měvotínem a obcí Bystročice na Olomoucku. Policejní hlídku nám hlásíte v ulici Malé náměstí v obci Svitavy. Jedna je také v ulici Za Olomouckou v Prostějově a číhají i na D1 na trase Vyškov-Říkovice před exitem Hulín Západ. Rádio.

0: potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudba.

0: Ladíte rádio Hana, které žije naší šťastnou trojkou. Soutěž, kde stačí mít jen to správné poslední trojčíslí mobilního telefonu a výhra je vaše. Dneska jsme soutěžili o 4000 korun. A šťastnou trojku měl na konci telefonu posluchač Vojta.
1: Zdravím, rádio Hana, tady Vojta z Přerova. Právě jsem vyhrál 4000 korun v šťastné trojce. Peníze použiju na nové běžecké boty, protože jsem vášnivý běžec. Pro ostatní, snažte se dál a vyhráte možná taky.
0: Nové boty na běhání zdarma, no tak kdo by to před létem nebral? Zítra máte opět šanci vy. V banku máme 1000 korun, takže si nalaďte Hanou hned ráno, ať naši šťastnou trojku neprošvihnete.
2: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži Šťastná trojka je to jednoduché. My řekneme čísla a vy zavoláte, pokud je máte. Vyhrává ten, kdo se dovolá jako první. A to každý všední den. Jedině na Hané.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz. Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
0: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo gambrinus patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Hlídka rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
3: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
4: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
5: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
6: Izomat stavebniny.
7: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
8: Best Beleza.
7: Nádherná zahradní dlažba.
8: Best Bellissima.
7: Dvě úžasné zahradní dlažby.
8: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
7: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Rádio Hana.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Kdy jste naposledy skákali přes švihadlo? Možná ve škole, možná na dvorku, nebo už si na to ani nespomenete. Možná vás překvapí, že ve skákání přes švihadlo se pořádají velké turnaje, republikové šampionáty a dokonce i mistrovství Evropy. A právě teď je s námi ve vysílání mladý talent, na kterého nás upozornila jeho maminka a my jsme si řekli, wow! Tomu musíme zavolat. Na telefonu vítáme 13-letého Vojtu Zatloukala, který reprezentuje ostravský klub Švihej. Vojto, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Co švihadlo znamená pro tebe?
2: Pro mě je švihadlo nekonečná dávka motivace. Pro mě to není jen obyčejná dětská hra. Je to sport. Sport, ve kterém se dá neustále zdokonalovat. Právě díky švihy jsem zjistil, co všechno se dá se švihadlem dělat.
1: Co tě na tom sportu baví nejvíc?
2: Se dá neustále zdokonalovat a je to nikdy nekončící zábava.
1: Co to znamená? Na co si ve svém sportu zatím nejvíc pyšný? Jaký je nějaký tvůj rekord?
2: Můj nejlepší

0: samozřejmě moc super.
1: Jaká je konkurence, kdo aktuálně patří v Evropě ke švihadlářské špičce?
0: Řekl bych, že pravděpodobně Maďarsko, je tam opravdu silná konkurence, takže to bude na mistrovství Evropy hodně těžké.
1: No a závěrem, co by se Vojto vzkázal dětem nebo rodičům, kteří mají doma švihadlo někde zapadlé v šuplíku?
0: Určitě začněte. Za mě to není sport pro děti. Teďka už skáču dokonce i dospělí a hlavně neskončit hned na začátku. Bude to těžký, ale postupně se vypracujete. To mi věřte.
1: Naším hostem byl Vojta Zatloukal, mladý sportovec z Ostravy, který dokazuje, že i obyčejné švihadlo může být vstupenkou na evropský šampionát. Vojto, držíme palce do Norska, ať to skáče co nejvíš a co nejrychleji. Měj se hezky, ahoj.
0: Děkuji za pozvání.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
7: Holá, tak už je to tady. Každý čtvrtek.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké Smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupár na festu v Olomouci.
2: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana.

0: Rádio Haná.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidu.

0: počasí.
1: V úterý naměříme maximálně 13 stupňů Celsia, obloha bude převážně oblačná a místy nám může sprchnout. Na Moravě spíše později během dne, ale za to vytrvalej. V úterý také slaví Bonifác, poslední z takzvaných ledových mužů, takže přichází ideální čas vysadit rajčata, papriky, okurky nebo třeba i cukety. Další dny se nám záhony také pěkně pokropí. Podle meteorologů bude od pátku do neděle pršet.

0: každý všední den jedině na Hané.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Hitové novinky Rádia Hana. Peníze létají éterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana.

0: dnešní vejlet je pro opravdový fajnšmekr.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu,
2: to jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio,
2: zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana. Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
2: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
1: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
3: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
1: Tady je rádio.

0: na nějakou tu hospodskou zahrádku. Ne, nadarmo se říká, že středa je malý pátek a navíc podle předpovědi nás čekají další dny už jenom přeháňky. A schválně, jestli jste věděli, že lidé venku na zahrádkách tráví v průměru výrazně víc času než uvnitř hospody. Hlavně proto, že čerstvý vzduch a denní světlo zpomalují pocit únavy. Takže až si dneska řeknete, dám si jen jedno, věřte, že na zahrádce to většinou úplně nevíde. My už chystáme dál ten nejlepší hudební výběr, bude Richard Miller, Avicii a taky Starship.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku, to je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté, jedině na rádiu H.

0: Hýbejte. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem s

0: Prima pohádek.
1: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa že sa radovať smie.
2: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a ne v super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
0: Rádio Hana.

0: Český deník. Společnost Hanácká zemědělská z Dolan na Olomoucku pořídila mobilní kurník vybavený moderními technologiemi. Díky vlastnímu pohonu se sám pohybuje po louce a poskytuje tak 500 slepic stále čerstvou pastvu. Kde a za kolik si koupíme vajíčka z moderního kurníku, se dočtete na stránkách report.cz. A v Přerově nás čeká sraz 75. Proběhne 26. května. Přihlásit se je třeba do 18. května. Podrobnosti se dozvíte na stránkách města Přerova, Přerov.eu. Tak to jsou novinky z našeho regionu.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.
2: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
5: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
6: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
7: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Rádio Haná. Přejeme středu na jedničku.

Fleetwood Mac a vaše rádio Hana. 8. hodina nám odbyla, takže jsme odstartovali jenom to nejlepší z 80. let. Vítám vás u našich 88. Pojďte s námi zazpomínat, dáme si YouTube, také třeba Bad Boys Blue, nemůže chybět ani Slade, Mike Oldfield a nebo Dusty Springfield. To je to nejlepší z 80. let na rádiu Hana právě teď. A proto nesmí chybět ani depešáci.

0: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Hlídka Rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
1: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce. Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké Smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
0: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.

0: Studio Haná.
1: Milujeme osmdesátky.
0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger, a má povolení vysílat.
2: Píše se rok 1989 a my tu máme sametové nálady a na světě je další bondovka. Brzy po svatbě je žena Felixe Leitra zavražděna a Felix je znetvořen svým úhlavním nepřítelem, narkobaronem Francem Sanchezem. James Bond se vydává pomstít svého starého přítele a dokonce ignoruje příkaz od M, který mu odejímá licenci na zabíjení. Odtud také motiv celého filmu a písně License to Kill, tedy povolení zabíjet. V hlavní roli Timothy Dalton. Jeho prarodiče byli varietní umělci a jeho táta pracoval v reklamním průmyslu. Když mu bylo 16, v jednom londýnském divadle zhlédl inscenaci Macbetha a v tu chvíli se mladý Timothy Dalton rozhodl, že se stane hercem. Timothy měl pokračovat bondovkou Property of Lady, ale špatné reakce na povolení zabíjet vedly k řadě spekulací i k ukončení série a tak vznikla asi nejdelší, tedy 6letá pauza mezi bondovkami, během které Dalton od Bonda odešel.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Zpívá americká gospelová diva Gladys Maria Knight a dává jasné bondovské hudební razítko s nápisem Povolení zabíjet, License to Kill. A já vydávám povolení dát, volume doprava.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Haná právě teď.

zdravíme všechny za volanty, domů i do práce a posíláme vám jen to nejlepší z 90. let. Jsou to naše 90ky v 9. Dneska se můžete těšit na Spice Girls, dáme taky Crowded House, Pet Shop Boys, Celine Dion, Mariah Carey, ale teď už k vám letí Michael Bolton. Tak to dále nezdržujme. Jsou tu 90ky v 9 na rádiu Hana.

0: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
1: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
2: Hola, tak už je to tady. Každý

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: 30 rokov na scéně No Name Out Arena.
2: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
3: 90-ky v 9.
4: Rádio Hanák.

0: všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna
0: Radio Hana.

0: slyšíte.
1: Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
2: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
0: To je Radio Haná,
2: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Radio Hana.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš novej singl Selhání a děkujeme Rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte,
0: a my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Radio Hana. Partner nejlepších akcí v regionu.
2: Radio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekr.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio,
2: zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana.
3: Rádio Hana.
1: Přejeme středu na jedničku.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Kdy jste naposledy skákali přes švihadlo? Možná ve škole, možná na dvorku, nebo už si na to ani nespomenete. Možná vás překvapí, že ve skákání přes švihadlo se pořádají velké turnaje, republikové šampionáty a dokonce i mistrovství Evropy. A právě teď je s námi ve vysílání mladý talent, na kterého nás upozornila jeho maminka a my jsme si řekli, wow, tomu musíme zavolat. Na telefonu vítáme 13-letého Vojtu Zatloukala, který reprezentuje ostravský klub Švihej. Vojto, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Co švihadlo znamená pro tebe?
2: Pro mě je švihadlo nekonečná dávka motivace. Pro mě to není jen obyčejná dětská hra. Je to sport. Sport, ve kterém se dá neustále zdokonalovat. Právě díky švihy jsem zjistil, co všechno se dá se švihadlem dělat.
1: Co tě na tom sportu baví nejvíc?
2: Se dá neustále zdokonalovat a je to nikdy nekončící zábava.
1: Co to znamená? Na co si ve svém sportu zatím nejvíc pyšný? Jaký je nějaký tvůj rekord?
2: Můj nejlepší rekord je například 150 přeskoků za 30 sekund. To považuji jako svůj nejvyšší rekord. Pak samozřejmě je třeba freestyle, což je co nejlepší triky zandat za minutu 15. A to považuji asi za svůj největší rekord.
1: Jak často trénujete? Jak takový trénink vlastně vypadá?
2: Tak já

0: Schneider.
1: Před vámi je mistrovství Evropy v Norsku. Kdy přesně se koná a s jakými ambicemi tam vyrážíte? Budou cinkat medaile?
0: To doufám, ale vyrážíme tam 8. srpna s ambicemi, že chceme podat co nejlepší výsledky, co to jen půjde, a kdyby cinkala medaile, bylo by to samozřejmě moc super.
1: Jaká je konkurence, kdo aktuálně patří v Evropě ke švihadlářské špičce?
0: Řekl bych, že pravděpodobně Maďarsko, je tam opravdu silná konkurence, takže to bude na mistrovství Evropy hodně těžké.
1: No a závěrem, co by se Vojto vzkázal dětem nebo rodičům, kteří mají doma švihadlo někde zapadlé v šuplíku?
0: Určitě začněte,

0: cesta.
1: Naším hostem byl Vojta Zatloukal, mladý sportovec z Ostravy, který dokazuje, že i obyčejné švihadlo může být vstupenkou na evropský šampionát. Vojto, držíme palce do Norska, ať to skáče co nejvíš a co nejrychleji. Měj se hezky, ahoj.
0: Děkuji za pozvání.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Květnové novinky Rádia Haná. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Haná jede v květnu dál.
4: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
5: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
3: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
4: Hrajte taky s Rádiem Haná, je to super.
3: Poslouchejte a berte prachy. Mistrovství světa? Jasně!

0: dnešní vejlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu,
2: to jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio,
2: zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana. Rádio Hana.

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Mobilní kurník můžeme zahlédnout na Olomoucku. Ten pořídila svým slepicím společnost Hanácká zemědělská z Dolana na Olomoucku. Mobilní kurník sám jezdí po louce a poskytuje stovkám slepic vždy čerstvou pastvu.
1: Získáme další produkt, vejce, který je oproti tomu konvenčnímu klasickému vejci, i když už nebudou ty slepice v těch halách v klecích, tak pořád je to úplně něco jiného. Tahle slepice má denně čerstvou pastvu, je prostě na čerstvém vzduchu a to vajíčko má úplně jiné hodnoty výživové než to klasické vejce z těch hal.
0: Říká za Hanáckou zemědělskou pro ČTK ředitel Ondřej Solar. Průlom v čištění vody, se kterým přišel tým vědců z univerzit v Olomouci a Ostravě, může zvýšit čistotu českých řek. Pomocí prášku grafitického nitridu uhlíku a světla dokázali odstranit z vody až 95% zbytků antibiotik a léčiv. Nový časový plán má rekonstrukce mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Staveniště už je předané zhotoviteli a vznikne tu lávka pro pěší. 1. června pak začnou hlavní práce. Po novém mostě bychom se měli projet letos v prosinci.
2: Hlas lidu.
0: Drahé palivo mává s rodinnými rozpočty. Zdražování benzínu a nafty kvůli konfliktu na Blízkém východě v uplynulých týdnech výrazně poznamenalo polovinu českých domácností. Přičemž desetina má kvůli tomu vážné finanční problémy. Zjistil to průzkum STEM mezi 1300 lidmi. Domácnosti se snaží dopady zmírnit omezením jíst.
2: Sport.
0: Blíží se prostějovský tenisový challenger. Tahákem 33. ročníku atraktivního tenisového turnaje budou Davis Cupoví reprezentanti Vít Kopřiva, Dalibor Svrčina či Max Mrva.
3: Vít jako přívák udělal obrovský skok a velký progres a vlastně klepe na první 50, což v jeho věku je fantastický úspěch a myslím si, že se opravdu neskutečně zlepšil. Ten jeho progres je obrovský.
0: Říká ředitelka prostějovského challengeru, který začne 1. června, Petra Černošková.
2: Počasí.
4: V úterý naměříme maximálně 13 stupňů Celsia, obloha bude převážně oblačná a místy nám může sprchnout. Na Moravě spíše později během dne, ale za to vytrvalej. V úterý také slaví Bonifác, poslední z takzvaných ledových mužů, takže přichází ideální čas vysadit rajčata, papriky, okurky nebo třeba i cukety. Další dny se nám záhony také pěkně pokropí.

0: Johana. Poslouchejte.
1: To byly velký originálky tady tohle.
0: Vzpomínejte.
2: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
0: Bavte se.
3: Dcera strašně tamagoči chtěla.
0: A tipujte jeden konkrétní rok.
4: Na ty si vzpomínám moc dobře.
0: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Hana.
4: Na to nezapomenu.
5: Rádio Hana.
6: Olomouc, Boskovice, Blansko.
0: Nejlepší hudební výběr.

že mám v tobě oporu dřív, možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam, chtěl bych ti tolik říct.

0: Víte, že vynálezce slavných modelů kytar Telecaster a Stratocaster Leo Fender vůbec neuměl hrát na kytaru?
1: O hudbě víme téměř vše.
0: Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr.

0: Valmes a Kroměříž.
1: Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
1: na Rádio Hana.
3: Rádio Hana.
4: Jdeme koliamu, pořád cvičí, pane.
5: Dobrý den. Zahrajem si na kdo dřív uhne, ať si hraj na ledce, jo?

0: asi nebude nic milého, když tak otálíš.
1: Jo. Já musím odjet.
0: Všichni odjíždíme.
1: Jo. Ale já jdu do války. Budu létat s Orlí perutí. To je americká skupina v britském letectvu.

0: že si umřel. Že prý se střelili nad moře.
1: Bylo to tak. Spadl jsem do moře, třásl se zimou. Stýskalo se mi.
2: Víte, že Danny byl tak hodný, že mi pohlídal holku, když jsem byl pryč?
3: Mysleli jsme, že jsi mrtvý, Refe. A oba nás to vzal.

0: zbraním! Okamžitě vyhlaste kopa!
1: Zbraním!